0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie obvinila z vraždy v Jablonci 35-letou ženu. Soudce ji poslal do vazby. Návrh starostů ohledně spoření pro mladé u vlády nejspíš neprojde a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás zdraví Kateřina Vavřínová. Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Soudce okresního soudu ji poslal do vazby, uvedla policie na síti X. S ohledem na věk účastníků a rodinu nebude policie k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si taky sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu však již obdobnou problematiku uceleně řeší Ministerstvo financí, a to v novele zákona o doplňkovém penzi. Spoření. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos v prvním pololetí výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání. Více řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
2: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj, či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, z těch predátorů.
1: V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z HKO Kokořínsko-Máchu v kraji, Jizerských i Lužických hor a taky Krkonoš. Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezóny ztratili. V prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1-3. A do finále tenisového turnaje WTA v Praze neprošla ani Barbora Krejčíková. Nasazená dvojka podlehla 18-leté Rakušance Lili Tagerové 7-6, 3-6, 6-7. A do finále se neprobojovala ani Tereza Valentová. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně se může zatáhnout. Odpoledne ojediněle, večer místy čekáme přehánky nebo bouřky. To byly zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
0: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
3: rodina,
4: destinace,
3: mapa.
1: Uhodněte poslední slovo.
0: A berte jackpot přes 50 tisíc.
1: 50 tisíc korun.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my

0: kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministryně Mrázová dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Tour de France se zkrátí kvůli požárům a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. V květnu ministryně řekla, že na nákup parcely v Bílině na Teplicku jí peníze půjčila rodina. V majetkovém přiznání ale transakci neuvedla. Napsali to Seznam zprávy. Zatím nepravomocné uložení pokuty potvrdila serveru mluvčí města Most. Mrázová si chybu uvědomuje. Pokutu zaplatí a neodvolá se, řekla v reakci mluvčí rezortu. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až na 36 stupňů Celsia. Neměly by to ale podle nich být tak extrémní vedra, jaká byla na konci června, kdy padl nový rekord, a to skoro 42 stupňů. Některé pražské městské části podpoří sociálně slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti. Vedle toho je dalším cílem projektu taky šetrnost k životnímu prostředí, uvedl mluvčí radnice Prahy 6 Marek Zeman.
2: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám také šetrnost k životnímu prostředí a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál. Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s lesními požáry. A fotbalová Sparta má novou posilu. Norský útočník Jonathan Bruns, který doteď hrál za Rakův Częstochowa, podepsal na Letné víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno. Postupně může být až zataženo a odpoledne ojediněle večer místy čekáme přehánky nebo i bouřky. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie obvinila z vraždy v Jablonci 35-letou ženu. Soudce ji poslal do vazby. Návrh starostů ohledně spoření pro mladé u vlády nejspíš neprojde a v neděli naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás zdraví Kateřina Vavřínová. Z vraždy, která se stala ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů v Jablonci nad Nisou, kriminalisté obvinili 35-letou ženu. Soudce okresního soudu ji poslal do vazby, uvedla policie na síti X. S ohledem na věk účastníků a rodinu nebude policie k případu zveřejňovat jakékoliv další informace. Návrh opozičního hnutí STAN, kterým chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si taky sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu však již obdobnou problematiku uceleně řeší Ministerstvo financí, a to v novele zákona o doplňkovém penzijním spoření. Škod způsobených vlky v Libereckém kraji letos v prvním pololetí výrazně ubylo. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání. Více řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
2: Jednak ta opatření na ochranu těch stád jsou realizována ve větší míře, než byla dříve. To znamená, ty ploty záchytné a podobně, tak pomáhají ta stáda chránit. A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jak Liberecký kraj, či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, z těch predátorů.
1: V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z HKO Kokořínsko-Máchův v kraji, Jizerských i Lužických hor a taky Krkonoš. Fotbalisté Plzně hned na úvod nové ligové sezóny ztratili. V prvním kole doma překvapivě podlehli Liberci 1-3. A do finále tenisového turnaje WTA v Praze neprošla ani Barbora Krejčíková. Nasazená dvojka podlehla 18-leté Rakušance Lili Tagerové 7-6, 3-6, 6-7. A do finále se neprobojovala ani Tereza Valentová. Nasazená pětka podlehla v semifinále Ukrajince Darje Snigurové 6-7 a 3-6.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude nejteplejší z celého týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně se může zatáhnout. Odpoledne ojediněle, večer místy čekáme přehánky nebo bouřky. To byly zprávy, naslyšenou opět za hodinu.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
3: Frekvence 1. Tak když spolu spíš.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

dneska vstává k ruce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, z kumpány, který mám, patříme do svazu.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, máme neděli 26. července, první ranní nedělní zprávy přináší na Frekvenci 1 Lucie Šmídová, vám všem příjemný poslech.
2: Hezké ráno, slalomář Přindiš má zlato. Policie identifikovala pachatele útoku v Berlíně. Teploměry dnes místy ukážou až 34 stupňů. Slalomář Vít Přindiš vyhrál mistrovství světa v kajak krosu. Rozhodl vyřadeřím manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara. Po zlatu na kajaku z roku 2022 vybojoval český reprezentant druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her Oklahoma City získal pro Česko 7. medaili, 3. zlato. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy ještě večer dohašovali i s vrtulníkem. Oheň v těžko přístupném terénu kontrolovali dobrovolní hasiči celou noc. Silničáři musí znovu připravit podklady pro posouzení budoucí silnice Českým rájem. Její budování se tak odsouvá pravděpodobně až o 3 roky.
3: Jedná se o spojnici 1/35 mezi Turnovem a Úlibicemi, která budí vášně kvůli protínání Českého ráje. Minulý ministr životního prostředí zrušil posouzení vlivu na životní prostředí. Nepomohl ani slib jeho nástupce Macinky, který chtěl zvrátit rozhodnutí svého předchůdce. Nejvyšší soud dal totiž rozhodnutí Petra Hladíka za pravdu. Ředitelství silnic a dálnic tak nezbývá nic jiného, než se vrátit na začátek a vše připravit znovu a lépe. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Policie identifikovala pachatele sobotního útoku v Berlíně, při kterém vůz najel do lidí. Jeden člověk zemřel a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie dosud ale nebyl zadržený.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. Ráno bude ještě místy jasno, později přibude mraku a bude oblačno až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů, v dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Bouralo se na D35.
5: S opatrností projíždějte po dálnici D35 z Olomouce do Hradce Králové. Na 259. kilometru se v prvém jízdním pruhu odklízejí následky po dopravní nehodě. Zdržení jen 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: Po 6. hodině startuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro společně se mnou, jak jinak než ta nejlepší muzika 24/7, teď konkrétně po 6. hodině raní. Skupina Tým, reklama na ticho, Lian Marlin, a nebo otevíráme tu 6. hodinu raní muzikou Dua Lipa, Love Again. Příjemný poslech.
2: A krásnou neděli.
0: Víkendové ráno.
4: A Petr Wagner.

0: 6 hodin k tomu 14 minut a to úplně přesně. Tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle už je také nedělní ranní víkend právě na Frekvenci 1. Krásné, příjemné vstávání, cestování, pohodovou směnu, ať vám to příjemně a rychle utíká pod rukama v práci. Tohle všechno vám venčuje Petr Wagner. A mám pro vás v téhleté hodině už připravenou další bezvadnou muziku Frekvence 1. Co to bude konkrétně? Alex Warren, taky Adele Skyfall, jedna bondovka a Fool's Garden Lemon Tree. Společně se podíváme i na zoubek k tomu dnešnímu počasí s datem 26. července. Podle meteorologů nás totiž čekají teploty až 34 stupňů, takže pořádná výheň a grilovačka. Ale otázka, vydrží to nebo budou bouřky a deště? Povíme si za chvilku. Také se dozvíte v téhleté hodině, které letiště na světě a kde je tím nejvíce frekventovaným, co se týká odbavení pasažérů. Dobré vědět právě, když někam poletíte, ať víte, s čím počítat, případně s nějakou časovou rezervou. Podrobnosti ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 už za malou chvíli.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina.
5: Destinace.
4: Mapa.
2: Uhodněte poslední slovo.
1: A berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Yeah.

0: Příjemné pohodové vstávání. Podle meteorologů dneska očekávejte během dne skoro jasno až polojasnou oblohu. Postupně oblačno až zataženo, zejména na východě Čechů ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 27 až 34 stupňů. No a nejenom pro všechny prázdninaře, ale hlavně pro vás, kteří milujete cestování a dovolené, už za malou chvíli informace o tom, které letiště na světě a kde je tím nejvíce frekventovaným, co se týká odbavení pasažérů. Určitě se vám to bude hodit, ať víte, s čím počítat. Podrobnosti už za malou chvíli. Teď pojďme na krátké zprávy frekvence 1:30, Lucie.
1: Dobré ráno rodičům, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky pro své děti, pomůžou některé pražské městské části. Radnice pořádají sbírky školních potřeb nebo se rodiče mohou požádat o příspěvek. Odvolací soud v Bostonu rozhodl, že prezident Donald Trump nemůže uplatnit nařízení omezující korespondenční volbu ve 23 státech. Píše to agentura Reuters. Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezóny nečekaně prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků z Brojovky.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na dálnicích řeší několik nehod.
3: Nehoda dodávky se vyšetřuje na 64. kilometru dálnice D5 u Rokycan směrem do Prahy. Nehoda dvou osobních aut blokuje levý a odbočovací jízdní pruh na dálnici D11 na 41. kilometru z Prahy do Hradce Králové. A na dálnici D1 směrem do Brna na 39. kilometru bouralo osobní auto se zvěří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

sexual.

0: frekvence 1, 6 hodin, k tomu 42 minut úplně přesně. Tak co, letos na cestě a dovolenou zase někam letadlem? Schválně tipnete si, které letiště a kde je tím nejvíce frekventovaným, co se týká odbavení pasažérů. Tak do nové statistiky, jak jsem se teďka dočetl, světových letišť, jsou tak započtení cestující, kteří z daného místa odletěli nebo na něj přiletěli, včetně těch zahraničních. No a tím nejrušnějším letištěm na světě je americké mezinárodní letiště Hartsfield-Jackson v Atlantě v Georgii. Loni na tomhletom letišti prošlo celkem 106 milionů 302 208 pasažérů. Takže klobouček dolů. Nejvýtíženější leteckou křižovatkou v Evropě je naopak londýnské Heathrow s více než 85 miliony cestujících. No a po něm následuje, to je taky zajímavé, turecký Istanbul z Mezbála s 85 miliony. Tak ať jste v obraze, když někam poletíte, ať víte, s jakou časovou rezervou případně počítat, co si sebou přibalit. Teď myslím nejenom knížku, ale i nějaký ten šnicl mezi dva chleby. A nejenom na to cestování, ale i víkendové relaxování rozhodně přijde vhod. Další skvělá muzika Frekvence 1. Jednak skupina Krištof, co bude pak? Katy Perry a nebo Eiffel 65 na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Poznali jste určitě King of Pop Michael Jackson, jeden z jeho velkých hitů Hear the World, ale celý si ho dáme na Frekvenci 1 až po 7 hodině. Společně s ním taky partička jménem Killers Human. A nebo naopak česká partička jménem Poetika, hodně blízko. Novější věc na Frekvenci 1, ale až po 7 hodině, čili už za malou chvíli.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Další ranní čerstvé zprávy, rádio Frekvence 1, taky Lucie Šmídová. Hezkou neděli vám všem.
3: Dobré ráno, dalších tisíce lidí utíká před požárem ve Francii. Fotbalisté zbrojovky oslavili návrat do ligy výhrou nad Spartou. A bouralo se na D5, D11 a D1. Francie nařídila kvůli požárům evakuaci obyvatel v obcích poblíž Bordeaux. Před ohněm musí utéct 55 tisíc lidí. Lesní požár oblast ničí už od středy. Nyní v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při kterém si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. Výrazně to stěžuje zásah hasičů. 2 měsíce poté, co vláda zásadně omezila dotace na renovace rodinných domů, jsou znát první dopady. I přesto, že ceny nemovitostí v průměru rostou, tak majitelé starších domů určené k rekonstrukci musí při prodeji zlevňovat. Jak píšou Novinky.cz, kupci se tak snaží získat peníze, které jim dříve vyplácel stát. Hradec Králové se může znovu těšit na pompézní balónové nebe. Akce se do města vrací po loňských úspěšných oslavách.
4: A město přichází zároveň s další dobrou zprávou. Akce pro desítky horkovzdušných balónů se prý bude opakovat nejméně do roku 2030. Hradec Králové už proto uzavřel memorandum o spolupráci. Jediný start mimo Hradec proběhne z letiště v Josefově. Balonáři tady budou soutěžit v honu na lišku. Vrcholem fiesty bude hromadný start všech 51 balónů. Ani letos nebude na akci, která proběhne od 2. do 6. září, chybět atraktivní hořáková show. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezóny nečekanou prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky. Pražané po dvou sezónách bez trofeje vyhlásili útok na titul, jenže start v soutěžního ročníku jim v sobotu nevyšel, stejně jako dalšímu kandidátovi na mistrovský primát Plzni. Viktoria doma podlehla Liberci stejným poměrem, tedy 1-3.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Ráno bude ještě místy jasno, později přibude bude mraku a bude oblačno až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně zejména na jihu území. Večer může pršet více a taky zabouřit. Nejvyšší denní teploty ale budou vysoko, 27 až 32, v Dolním Polabí a Poří až 34 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A jdeme se podívat na hlavní tahy.
6: Nehoda dodávky se vyšetřuje na 64. kilometru v dálnici D5 u Rokycan směrem do Prahy. Nehoda dvou osobních aut blokuje levý a odbočovací jízdní pruh na dálnici D11 na 41. kilometru z Prahy do Hradce Králové. A na dálnici D1 směrem do Brna na 39. kilometru bouralo osobní auto se zvěří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: Víkendové ráno na Frekvenci 1 pokračuje, slovo má Petr Wagner.
0: A společně se mnou, a myslím si, že to úplně přebije jako v kartách, Esso, Žolik, je pochopitelně muzika Kate Ryan, Enrique Iglesias, anebo taky Michael Jackson, jak jsem vám před malou chvíli sliboval, tak také plním. Hezkou neděli vám všem.
3: A příjemné vstávání.
2: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

15 minut, čtvrt na 8. Společnost vám ve víkendovém ránu dělá Rádio Frekvence 1. Dobré jitro, samozřejmě pohodový poslech vám všem přeje Petr Wagner. Tohle je další ranní hodinka, ve které vám tentokrát můžu nabídnout třeba informaci o tom, jak jednoduše přijít ke spoustě cen, k obrovskému balíku skvělých cen, které se rozhodně v létě hodí a využijete je. Naše Rádio Frekvence 1 totiž každou neděli, a to až do 2. srpna, vyráží za vámi, posluchači, na různá výletní místa po celém širém Česku a vozí sebou právě spousty cen. Kde bude ta zastávka dneska, to se dozvíte za chvilku. K tomu určitě přijde vhod taky další skvělá ranní muzika, jednak Anaka, taky Killers Human, anebo skupina Queen, The Show Must Go On. Mějte bez varáno, s Frekvencí 1.

0: Víkendové ráno v plném proudu na Frekvenci 1. Už za malou chvíli taky prozradím více o tom, kde dneska získat od rádia Frekvence 1 balík skvělých cen, které se vám rozhodně budou hodit na léto a 100% je využijete. Takže kam si pro ně dneska vyrazit? Podrobnosti už za malou chvíli, protože přednost mají... Krátké zprávy, Frekvence 1, 7:30, Lucie, hezké ráno.
1: Dobré ráno, jeden člověk zahynul a dalších nejméně 16 je zraněných, když do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně najelo auto. Policie pachatele identifikovala, zatím ale není zadržený. Řidiči na Prachaticku se musí obrnit trpělivostí. Příští týden v pondělí začne oprava hlavní silnice 1/4. Práce za více jak 48,5 milionu korun omezí dopravu do poloviny října. Fotbalisté Slávy dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Ještě přidáme pohled na dálnice.
3: Aktuálně je provoz na našich dálnicích plynulý, bez vážnějších komplikací. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: 7 hodin, k tomu 42 minut, úplně přesně. Vy máte v uších nedělní víkendové ráno, příjemný poslech. No a jenom dodávám, že každou neděli, a to až do 2. srpna, vyráží náš kolega Ondra za posluchači na výletní místa po celém Česku. Já už mám Ondru právě teďka na telefonu, abychom se dozvěděli, kam dneska bude mít namířeno a co sebou veze. Takže dobré ráno, slyšíme se.
1: Hezké ráno, Peťo, a hezké ráno i všem posluchačům Frekvence 1. Tady Ondra, hlásím se z cesty do Náměště nad Oslavou, kde dneska ve 14 hodin dorazím na Masarykovo náměstí. A proč právě Náměšť nad Oslavou? Tak je to proto, že je to ideální cíl nedělního výletu. Mají tu krásný renesanční zámek a taky působivý barokní most, který patří mezi největší dominanty města. No a pozor, pro prvního z vás, který dorazí ve 14 hodin na Masarykovo náměstí v Náměšti nad Oslavou, budu mít poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budu mít alespoň nějaké drobnosti, jako jsou opalovací krémy, případně voděodolné náplasti nebo repelenty a další věci, které se na letní výletování hodí mít sebou a Dr. Max mi přihodil do košíčku. Tak ještě jednou, vidíme se ve 14 hodin na Masarykově náměstí. Poznáte mě podle našeho žlutého auta a také žlutého trička, co budu mít na sobě. Tak čau.
0: Čau, Ondro, drž se. No a jenom připomínám, že dneska kolem 14 hodin Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí, vyhlížejte frekvenční offroad. Myslím si, že to nelze přehlédnout. Obrovské auto, žluté, s logem Frekvence 1. Dodávám, že partnerem soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už vyrážíte právě k vodě, na aktivní dovolenou, nebo na výlet, nebo na festival. V lékárnách Dr. Max vám rádi odborně poradí.

0: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, tohle je nedělní víkendové ráno s datem 26. července. Zprávy má pro vás Lucie Šmídová. Hezkou neděli.
2: Pěkné ráno, slalomář Přindiš má zlato. Policie identifikovala pachatele útoku v Berlíně. Teploměry dnes místy ukážou až 34 stupňů. Slalomář Vít Přindiš vyhrál mistrovství světa v kajak krosu. Rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara. Po zlatu na kajaku z roku 2022 vybojoval český reprezentant druhý světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her Oklahoma City získal pro Česko 7. medaili, 3. zlato. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy ještě večer dohašovali i s vrtulníkem. Oheň v těžko přístupném terénu kontrolovali dobrovolní hasiči celou noc. Silničáři musí znovu připravit podklady pro posouzení budoucí silnice Českým rájem. Její budování se tak odsouvá pravděpodobně až o 3 roky.
3: Jedná se o spojnici 1/35 mezi Turnovem a Úlibicemi, která budí vášně kvůli protínání Českého ráje. Minulý ministr životního prostředí zrušil posouzení vlivu na životní prostředí. Nepomohl ani slib jeho nástupce Macinky, který chtěl zvrátit rozhodnutí svého předchůdce. Nejvyšší soud dal totiž rozhodnutí Petra Hladíka za pravdu. Ředitelství silnic a dálnic tak nezbývá nic jiného, než se vrátit na začátek a vše připravit znovu a lépe. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Policie identifikovala pachatele sobotního útoku v Berlíně, při kterém vůz najel do lidí. Jedna žena zemřela a dalších 16 utrpělo zranění. Podle policie dosud ale nebyl zadržený.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. Ráno bude ještě místy jasno, později přibude mraku a bude oblačno až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky, jen výjimečně zejména na jihu území. Večer může pršet více a také zabouřit. Nejvyšší teploty 27 až 32 v Dolním Polabí a po Ohří až 34 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Dálnice teď projedete plynule s omezeným provozem. Počítejte na D11 mezi 20. a 18. kilometrem směrem na Prahu. Je tu zavřený levý pruh. Pohodovou cestu s Frekvencí 1. A také hezké ráno a příjemné vstávání s Petrem Wagnerem.
1: Hezké dobré jitro ve společnosti té nejlepší muziky i po 8. hodině raní ve víkendovém ránu. Jednak Tina Turner, taková hudební retrospomínka Bryan Adams. No ale začneme, nebo respektive otevřeme tu 8 hodinu raní českou muzikou. Činasky, kteří jsou na české hudební scéně už přes 30 let. Činasky, Tabáček, Frekvence 1.
2: Užívejte neděli.

0: 16 minut, tohle je Rádio Frekvence 1 a tohle je taky nedělní ranní víkend na Frekvenci 1. Krásné ráno, příjemné vstávání, cestování, pohodovou směnu v práci, ať vám to příjemně rychle utíká pod rukama, tohle vám všechno venčuje Petr Wagner. Mám pro vás v téhleté hodině už připravenou další bezvadnou muziku Frekvence 1. Co to bude konkrétně? Tak jednak česká Ondřej Ládek alias Xindl X a jeho letní dovolená, taky Shakira Freshlyground a nebo Eros Ramazzotti. Společně se podíváme na zoubek i dnešnímu počasí. Podle meteorologů nás čekají teploty až 34 stupňů, takže pořádná grilovačka. Ale vydrží to? Nebo přijdou bouřky a zase deště? Povíme si. No a také se dozvíte, které letiště na světě a kde je tím nejvíce frekventovaným, co se týká odbavení pasažérů. A to není jediné, samozřejmě důležitá věc, ve víkendovém ránu informace o tom, kam 29. července vyrazí za další zastávkou naše prázdní nový radiokemp a hlavně se dozvíte, jaká kapela interpret tam tentokrát vystoupí.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: 8 hodin, 30 minut, víkendové, nedělní ráno v plném proudu, za malou chvíli právě také informace o tom, kam 29. července vyrazit na další zastávku našeho prázdninového radiokempu Frekvence 1. Hlavně se taky dozvíte, jaká kapela nebo interpret tam tentokrát vystoupí a rozhodně to bude stát i tentokrát za vaši návštěvu. Předtím si ale dáme o půl deváté krátké zprávy Frekvence 1.
1: Hezké ráno, v letošním prvním pololetí soudy v Česku vyhlásily podle studie 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Záchranáři v Číně pátrají po 23 lidech poté, co se vietnamská loď potopila v Jihočínském moři. Z vody zachránili 39 lidí. Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezóny nečekanou prohrou 1-3 na hřiště jednoho ze dvou brněnských nováčků Zbrojovky.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice projedete plynule s omezeným provozem, ale počítejte na D11 mezi 20. a 18. kilometrem směrem na Prahu. Je tu zavřený levý pruh. Opatrně a pohodovou cestu s Frekvencí 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

32 minut, tak to je přesný čas ve víkendovém nedělním ránu s datem 26. července. No a teď pozor, přátelé, další radiokemp Frekvence 1 na vás čeká už ve středu, čili 29. července, tentokrát v kempu Strážnice. Si to můžete poznamenat někam do svého chytrého telefonu nebo deníčku. Přijďte se jednoduše podívat na to, i jak vzniká živé vysílání našeho rádia Frekvence 1. Od 14 hodin se potom na vás těší kolegyně Lubka Ponížilová, Míra Michálek. Večer od 19 hodin se rozezní kemp. Kapela Miraj se svojí muzikou přímo v kempu Strážnice. Kromě toho na vás taky čekají soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táborák, špekáčky a tak dále. A taky závěrečná afterparty. No a když jsme u té letní pohody, zastavte se také na čerpací stanici OMV. Vyberte si i některou z nových ledových specialit Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic, kokosovo-jahodové latte, vanilkové frappé nebo ledová matcha latte. S aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zdarma a navíc hrajete o peněžní ceny v celkové hodnotě 500 000 korun. Více na omv.cz.

0: Mám Drnka na kytaru Los Lobos a drnkat vám samozřejmě i příjemnou náladu bude při vaším odpočinku víkendovém, třeba Dermot Kennedy. A nebo hrábnou do strun taky kluci z kapely Jelen. No a Jolanda Be Cool, to spíš bude o nějakém pianu. Každopádně tak jako tak si můžete vylepšit nedělní víkendové ráno nebo pro někoho dopoledne, samozřejmě muzikou Frekvence 1 i po 9 raní.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a další ranní zprávy na Frekvenci 1 připravené přináší je Lucie Šmídová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Další tisíce lidí utíká před požárem ve Francii. Fotbalisté zbrojovky oslavili návrat do ligy výhrou nad Spartou. Teploměry dnes můžou ukázat až 34 stupňů. Francie nařídila kvůli požárům evakuaci obyvatel v obcích poblíž Bordu. Před ohněm musí utéct 55 tisíc lidí. Lesní požár oblast ničí už od středy. Nyní v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při kterém si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. Výrazně to stěžuje zásah hasičů. Jižně od Bordu museli přerušit železniční dopravu. 2 měsíce poté, co vláda zásadně omezila dotace na renovace rodinných domů, jsou znát první dopady. I přesto, že ceny nemovitostí v průměru rostou, tak majitelé starších domů určených k rekonstrukci musí při prodeji zlevňovat. Jak píšou Novinky.cz, kupci se tak snaží získat peníze, které jim dříve vyplácel stát. Hradec Králové se může znovu těšit na pompézní balónové nebe. Akce se do města vrací po loňských úspěšných oslavách.
3: A město přichází zároveň s další dobrou zprávou. Akce pro desítky horkovzdušných balónů se prý bude opakovat nejméně do roku 2030. Hradec Králové už proto uzavřel memorandum o spolupráci. Jediný start mimo Hradec proběhne z letiště v Josefově. Balonáři tady budou soutěžit v honu na lišku. Vrcholem fiesty bude hromadný start všech 51 balónů. Ani letos nebude na akci, která proběhne od 2. do 6. září, chybět atraktivní hořáková show. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili do nové ligové sezóny nečekanou prohrou 1-3 na hřišti jednoho ze dvou brněnských nováčků zbrojovky. Pražané po dvou sezónách bez trofeje vyhlásili útok na titul, jenže start soutěžního ročníku jim v sobotu nevyšel, stejně jako dalšímu kandidátovi na mistrovský primát Plzni. Viktoria doma podlehla Liberci stejným poměrem, tedy 1-3.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. Teď ráno bude ještě místy jasno, později přibude bude mraku a bude oblačno až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky výjimečně zejména na jihu území. Večer může pršet více a také zabouřit. Nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů. V Dolním Polabí a po Ohří až 34.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na D8 se zpomaluje směrem na Prahu. Na 45. kilometru zavřeli pravý pruh a s omezeným provozem počítejte na D11 mezi 20. a 18. kilometrem také ve směru na Prahu. I tady je průjezdný jen jeden pruh. Příjemnou cestu s Frekvencí 1. A také příjemné vstávání ve společnosti Frekvence 1 a Petra Wagnera.
0: No a taky, jak už bylo řečeno, kamkoliv na cesty, abyste ten dnešek měli mnohem lepším, tak jedině muzika Frekvence 1, Dermot Kennedy, Kiss Me, Jolanda Be Cool, Donna Lewis, no a spoustu dalších. Stačí jenom ladit Frekvenci 1.
2: Krásnou neděli.

0: 9 hodin, 14 minut, společnost vám ve víkendovém ránu dělá Rádio Frekvence 1. Dobré jitro, pohodový poslech vám všem přeje Petr Wagner. No a tohle je další ranní hodinka, ve které vám můžu nabídnout třeba tip nebo informaci na zajímavou podvodní atrakci v Chorvatsku, kam i letos samozřejmě míří daví Čechů na svoji dovolenou. Jedná se totiž o velmi zajímavou atrakci, podmořský výlet, který láká na takovou zvláštní unikátní cestu se 14 zastávkami. Navíc pozor, je to ideální i pro potápěče začátečníky, dokonce i pro šnorchly. O tomhle tématu ví se za malou chvíli a k tomu určitě přijde vhod taky další báječná muzika Frekvence 1, Shania Twain, The Rembrandts, anebo Jelen, Touha a pláč. Vám všem hezkou neděli.
1: Frekvence 1, poslední slovo.
2: Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo
1: a berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 tisíc korun.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: 9 hodin, 29 minut. Co si budeme, před vedrem utíká k vodě hodně lidí. V Chorvatsku se však mohou nově turisté taky schovat dokonce i pod vodu. Zajímavá atrakce, podmořský výlet, tam láká na unikátní křížovou cestu. Pozor, vzhledem k, dá se říct, malé hloubce, je tohle ideální i pro potápěče začátečníky. Takže jeden takový prázdninový tip od Frekvence 1, podrobnosti za malou chvíli, protože předtím vším si, co? Dáme krátké zprávy Frekvence 1, Lucie, 9:30.
1: Dobré dopoledne. Jeden člověk zahynul a dalších nejméně 16 je zraněných, když do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně najelo auto. Podezřelý pachatel je podle policie člen islamistické scény města. Po 21-letém muži policie pátrá. Řidiči na Prachaticku se musí obrnit trpělivostí. Příští týden v pondělí začne oprava hlavní silnice 1/4. Práce za více jak 48,5 milionů korun omezí dopravu do poloviny října. Fotbalisté Slávie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na D8 se zpomaluje směrem na Prahu. Na 45. kilometru zavřeli pravý pruh a s omezeným provozem počítejte na D11 také směrem na Prahu mezi 20. a 18. kilometrem. Tady je průjezdný jen jeden pruh. Příjemnou cestu s Frekvencí 1.

tak a nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí

0: Frekvence 1, víkendové ráno nebo dopoledne, jak kdo chcete, kdo to cítíte, 9 hodin k tomu 43 minut. Už jsem to tady zmiňoval, před vedrem spousta lidí utíká někam k vodě, k bazénu, nějakou koupačku. V Chorvatsku se zase mohou nově turisté schovat dokonce i pod vodu. Ano, tamní podmořské muzeum nedaleko Trogiru láká na unikátní křížovou cestu se 14 zastávkami. No a vzhledem k malé hloubce je místo ideální i pro potápěče, začátečníky, dokonce i šnorchlisty. Je v hloubce 4 až 5 metrů je totiž umístěno 52 soch v životní i nadživotní velikosti. Jde údajně o jedinou podmořskou křížovou cestu na světě. Tahle vlastně zastávka má 14 soch. Na 15. stanovišti stojí 8-metrová socha Krista. Ta jediná je kvůli svým rozměrům v hloubce 10 metrů. Což jsou podle oficiálních stránek atrakce stále ideální i pro podmínky, i pro teprve potápěče, začátečníky, i pro ty, kteří se třeba bojí hloubky. Díky křišťálově průzračné vodě tak mohou zájemci v oblasti Trogiru klidně jenom šnorchlovat, plavat s brýlemi. No a kamkoliv na cesty, na výlety, za volán, do práce nebo jenom tak posílám do uší další porci muziky, jako třeba Kygo, David Koller a nebo skupina Rednex na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop

0: Čerstvé zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
0: A pak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
0: Je to trapný, no.
3: Jsem mu říkal, vydrž
0: tak
3: to.
0: Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
6: Dobré dopoledne. Německá policie při pátrání po pachateli útoku na sobotní akci žádá o českou pomoc. Slalomář Přintěž má zlato. Máme před sebou horký den, místy naměříme až 34 stupňů. Jeden člověk zahynul a dalších nejméně 16 je zraněných, když do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně najelo auto. Podle policie šlo zřejmě o menší SUV, které pachatel po útoku opustil a v parku zanechal. Podezřelý muž je podle policie člen islamistické scény města. Po 21-letém muži policie pátrá. Německá policie požádala o spolupráci i policisty z Česka, uvedl to deník Bild. Obliba farmářských trhů v Česku roste, a to jak mezi zemědělci, tak i zákazníky. Podle obchodníků zákazníci na trzích oceňují především lokální původ potravin, jejich čerstvost a přímý kontakt s producentem a jsou ochotní se za takové produkty připlatit. Silničáři musí znovu připravit podklady pro posouzení budoucí silnice Českým rájem. Její budování se tak odsouvá pravděpodobně až o 3 roky.
7: Jedná se o spojnici 1/35 mezi Turnovem a Úlibicemi, která budí vášně kvůli protínání Českého ráje. Minulý ministr životního prostředí zrušil posouzení vlivu na životní prostředí. Nepomohl ani slib jeho nástupce Macinky, který chtěl zvrátit rozhodnutí svého předchůdce. Nejvyšší soud dal totiž rozhodnutí Petra Hladíka za pravdu. Ředitelství silnic a dálnic tak nezbývá nic jiného, než se vrátit na začátek a vše připravit znovu a lépe. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Slalomář Vít Přindiš vyhrál mistrovství světa v kajak krosu. Rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara. Po zlatu na kajaku z roku 2022 vybojoval český reprezentant 2. světový titul v kariéře. Na šampionátu v dějišti příštích olympijských her Oklahoma City získal pro Českou 7. medaili 3. zlato.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Ještě teď může být místy jasno, později přibude mraku a bude oblačno až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer může pršet více a taky zabouřit. Nejvyšší teploty 27 až 32, v Dolním Polabí a Pohoří až 34 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Na D8 se zpomaluje směrem na Prahu, na 45. kilometru zavřeli pravý pruh a s omezeným provozem počítejte na D11 mezi 20. a 18. kilometrem směrem na Prahu. I tady je průjezdný jen jeden pruh. V tuto chvíli je ale provoz slabý a ani jinde na dálnicích se nezdržíte. Pohodovou cestu.

0: muziky to nejlepší, hrát budeme dál, ale přátelé, důležitá informace právě pro nás, pro vás, pro naše fanoušky, protože další Radiokemp Frekvence 1 nás čeká už tuto středu 29. července a to tentokrát v kempu Strážnice na Moravě. Přijďte se podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1. Od 14 hodin se na vás těší Lubka Ponížilová a Míra Michálek za mikrofonem. No a večer pak od 19 hodin tak rozezní kemp kapela Miraj se svými největšími hity, takže si myslím, že to bude totální bomba. Určitě všichni doražte, vstup je zadarmo a čekají vás samozřejmě krom soutěží o hodnotné ceny, tak letní pohoda, táborák, špekáčky, naše oblíbené klínky štěstí Frekvence 1 a samozřejmě taky po koncertu závěrečná afterparty, takže pořádná diskoška, kdy budete moci prošoupat kecky. Všechny zastávky Radiokempu Frekvence 1 najdete na našem webu frekvence1.cz, stejně jako fotky a videa. Těšíme se na vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: 1. Popřejeme jim, přečteme vaše zprávy. No ale ještě předtím jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak to aktuálně vypadá na dálnicích?
2: Provoz na všech našich dálnicích je aktuálně plynulý, bez nehod a bez kolon. Šťastnou cestu, ať už jedete kdekoliv přes dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak snad to dlouho vydrží, pokud jste teď na cestě a za volantem, tak hlavně opatrně a šťastnou cestu vám přeje Frekvence 1.
1: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1. Come on, guys.

otevíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to při steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, jasně mi bez nich města i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malý svět, pláto třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, jen

0: Frekvence 1 bude 10:45 a já vám všem přeju krásné nedělní dopoledne. Dneska 26. července slaví narozeniny. Jdeme se na to podívat. Legenda z Rolling Stones Mick Jagger, britskému hudebníkovi, dneska 83 let. U těch legend ještě chvilku zůstaneme. 77 let slaví bubeník skupiny Queen Roger Taylor. Narozeniny má taky britská herečka Helen Mirren, která si zahrála Alžbětu II. V životopisném snímku Královna, za který dostala několik ocenění, a to včetně Oscara. Dneska její 81 let. Před 62 lety se narodila slečna drsňák, americká herečka Sandra Bullock. 53 let je Kate Beckinsale, herečce z Anglie, která si zahrála například ve filmu Pearl Harbor. No a u nás slaví 54 let herec Saša Rašilov a kulatiny 60. narozeniny má Roman Ondráček. Tak přeje všechno nejvíc nejlepší. No a komu přejete vy? Mám tady jeden zkaz. Přejeme k narozeninám všechno nejlepší babičce Jance. Milá babi, hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky k tvým 83. narozeninám. Mirka, Lukáš, Honzík a Janina. No tak my se přidáváme ke krásnému, úctyhodnému věku 83 let. Tak přejeme Jance všechno nejvíc nejlepší a hlavně to zdraví. No a dneska 26. července slaví svátek Aničky. Svatá Anna, chladna z rána, téměř 150 tisíc Aniček je u nás, kde opáté nejoblíbenější ženské jméno hebrejského původu a znamená v překladu milá. No tak milé Aničky, Kytičky, posíláme všechno nejlepší k svátku, přejeme z frekvence 1 a to i všem dnešním oslavencům k narozeninám.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Jaké je nejhorší jméno pro kluka?
1: Narazili jsme na anketu mezi mladými.
3: A pozor, fakt vás to překvapí.
1: Tak ráno kafe, kalendář a sas tady na frekvenci 1.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek

0: Co je nového, to se dozvíme právě teď.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Lucie Šmídová. Pěkné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Hasiči dokončují práce po požáru lesa na Klatovsku. České dráhy nakupují nové vlaky. Fotbalisté Slávie začnou ligovou sezónu se Slováckem. Asi 50 profesionálů a dobrovolníků dohašuje požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet tam začalo v sobotu kolem 16. hodiny. Vrtulník skončil práci v sobotu kolem 8:30 večer. Hasiči stále čerpají vodu na horní stanici z rybníka a dole z potoka. Oheň už se nikam nešíří. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Na koleje vyrazí téměř 100 nových vozidel, řekl to mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Letos bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagony.
2: Do roku 2035 plánují České dráhy průměrné stáří snížit na 20 let. Jedna žena zemřela a dalších nejméně 16 je zraněných, když do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně najelo auto. Podle policie šlo zřejmě o menší SUV, které pachatel po útoku opustil a v parku zanechal. Podezřelý muž je podle policie člen islamistické scény města. Po 21-letém muži policie pátrá. Německá policie požádala o spolupráci i policisty z Česka. Uvedl to deník Bild. Fotbalisté Slávie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Usilovat budou o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. V 17:30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Místy máme ještě jasno, později přibude mraku a bude oblačno až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer může pršet více a také zabouří. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a v Dolním Polabí a po Ohří až dokonce 34.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Na cestách čekejte dopravní omezení na D8 směrem na Prahu. Na 45. kilometru je zavřený pravý pruh, provoz je tady ale slabý. A na D8 pozor také před Prahou na 5. kilometru stojí kamion, kolem se

0: Pokračujeme dál, hitparáda Frekvence 1. Jak dopadla a jaké songy se vám nejvíce líbí? Tak to se dozvíme už za malý okamžik. A zajímavá témata, včetně skvělých receptů, nabídne nový týdeník. Podrobnosti v téhle hodině.
1: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.
2: Ahoj, my jsme opět a Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my rádi posloucháte rádio Frekvence 1.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

jaký pak song si vy nejčastěji zpíváte? Já mám pro vás opět rekapitulaci výsledků České parády Frekvence 1. Ta měla v našem vysílání premiéru tradičně včera v 19 hodin. A jak tedy dopadla a pro koho jste hlasovali? Třetí místo pro tento týden získává Xindle X a single Dovolená. Svými hlasy jste na druhou pozici poslali písničku Druhý rande od kapely Martyho Banda. A před námi první zlaté místo Petr Kolář a skupina Olympic s písní Co je vůbec v nás. Vedou naši hitparádu druhý týden a patří jim tak velká gratulace.

Romky představuje Kristýna. Pohodová letní písnička o lásce a blízkosti dvou lidí, kteří si užívají společné chvíle, vznikla na základě básně od textaře Kamila Pederaje a hudbu k ní vytvořila Kristýna společně s producentem Martinem Kavuličem. No a s letní novinkou Spolu přichází Mikael.

0: na podzim. Tak web je vám opět k dispozici na hlasování, čas máte tradičně do úterního poledne, no a za malou chviličku si pojďme společně vychutnáte vítězný song hitparády Frekvence 1, a to písničku Co je vůbec v nás od Petra Koláře a skupiny Olympic. Tak hezký poslech z Frekvence 1.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: novinky, které vyjdou zítra. Do té doby z muziky Whitney Houston, Backstreet Boys a taky Eva Farná.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ještě předtím ale zkontrolujeme hlavní tahy a dálnice.
2: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D2 z Břeclavi na Brno. Mezi 12. a 9. a 5. kilometrem je provoz převeden do protisměru a vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Zpomaluje se na 15. kilometru a zdržíte se 15 minut. 5 minut se zdržíte na D1 ve směru na Brno od Prahy u Velké Bíteše. Mezi 163. a 168. a 5. kilometrem se v levém jízdním pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A pozor, stejte na D1 ve směru na Prahu. Na 39. kilometru stojí na krajnici odstavená dodávka s defektem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Ať už právě teď míříte kamkoliv, tak šťastně dojeďte a další dopravní informace vám přineseme v celou.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Ahoj, tady Eva Farna, přeju vám krásné léto s Frekvencí 1.

42 minut na frekvenci 1. No a přátelé, nová čísla týdeníku vyjdou opět zítra, tak jak jste zvyklí. A můžeme se tak těšit i na blesk pro ženy. Tak co nabídne k přečtení? Co musí dělat, aby byl život s ní k žití? Proč to mají krásné ženy snadnější a proč na sebe v ničem netlačí? Nejen s tím se v rozhovoru pro blesk pro ženy svěřila Kateřina Marie Fialová. Dítě buď přijde, nebo ne, říká. Eva Hlubová, Dagmar Havlová a Pavlína Pořízková pro blesk pro ženy promluvili otevřeně a s nadsázkou o lásce, přátelství i stárnutí. Každá žena může být tím, kým chce, říká jedna z nich. To, o čem sníme ve 20, může být pro člověka ve středním věku noční můrou. V blesku pro ženy se 4 ženy různých generací svěřily, jak podle nich vypadá ideální léto. To, že rodiče dětem říkají nesmysly, je celkem běžné. V aktuálním čísle najdete sbírku těch nejbláznivějších lží, třeba že vám ze spolknuté pecky vyroste břiše strom. Najdete tu i horoskop na bouřkový úplněk, recepty na borůvkové dezerty a nebo vysvětlení, jestli je svatba přežitek a kdy vás naopak zachrání. Tak taková témata a nejen to nabídne nový blesk pro ženy už zítra v prodeji.

Je tu 12. hodina, Frekvence 1 vám všem přeje krásné nedělní poledne, dobrou chuť, pokud obědváte. A než si řekneme ve zprávách, co nového a důležitého se stalo ve světě, tak tady muzika po celý, Dermot Kennedy. Bude taky skupina Mirai.

0: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Lucie Šmídová, pěkné poledne.
2: Dobré poledne. Ministerstvo nemá informace, že by se útok v Berlíně dotkl Čechů. Zemřel výtvarný umělec Milan Knížák. Lékárny vyřizují stále více e-receptů ze zahraničí. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že nemá žádné informace, že by se útok v Berlíně nějak dotkl českých občanů. K dispozici je tísňová linka. Jedna žena zemřela a dalších nejméně 16 je zraněných, když do lidí na pochodu hrdosti v Berlíně najelo auto. Podle policie šlo zřejmě o menší SUV, které pachatel po útoku opustil a v parku zanechal. Podezřelý muž je podle policie člen islamistické scény města. Po 21-letém muži policie stále pátrá. Německá policie požádala o spolupráci i policisty z Česka. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bývalý rektor Pražské akademie výtvarných umění a bývalý ředitel Národní galerie. Bylo mu 86 let. Dnes to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka. Knížák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v Česku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. Hradec Králové se může znovu těšit na pompézní balónové nebe. Akce se do města vrací po loňských úspěšných oslavách.
3: A město přichází zároveň s další dobrou zprávou. Akce pro desítky horkovzdušných balónů se prý bude opakovat nejméně do roku 2030. Hradec Králové už proto uzavřel memorandum o spolupráci. Jediný start mimo Hradec proběhne z letiště v Josefově. Balonáři tady budou soutěžit v honu na lišku. Vrcholem fiesty bude hromadný start všech 51 balónů. Ani letos nebude na akci, která proběhne od 2. do 6. září, chybět atraktivní hořáková show. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Fotbalisté Slavie dnes odpoledne zahájí cestu za mistrovskou obhajobou. Na úvod je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. Usilovat budou o třetí ligový titul po sobě a zároveň další přímý postup do Ligy mistrů. V 17.30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. Ještě místy může být slunečno, později ale přibude mraku, bude oblačno až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přeháňky, výjimečně zejména na jihu území. Večer může pršet více a také zabouří. Nejvyšší teploty ale budou vysoko 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří až 34.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A teď krátce popoledni se zdržíte na D2.
4: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D2 z Břeclavi na Brno. Mezi 12. a 9. a půltým kilometrem je provoz převeden do protisměru a vozovka zúžina na jeden jízdní pruh. Zpomaluje se na 15. kilometru a zdržíte se 15 minut. 5 minut se zdržíte na D1 ve směru na Brno od Prahy u Velké Bíteše. Mezi 163. a 168. a půltým kilometrem se v levém jízdním pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A pozor, stejte na D1 ve směru na Prahu. Na 39. kilometru stojí na kranici odstavená dodávka s defektem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.

0: 12 hodin, 16 minut, Frekvence 1 vám přeje hezké odpoledne a pojďme si poslední červencový víkend zpříjemnit vtipem. Ten má pro vás opět Jana s Mikešem a je to repríza rubriky Zkus mě rozesmát na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Přátelé, pojďme na to. Je tady špetka humoru.
3: Tenhle je ze školních škamen neboli ze školy. Učitelka se ptá malýho Pepíka. Pepíčku, jestli pak víš, kdo to byl Karel IV.?
4: Nevím, paní učitelko.
3: Možná by ses měl víc věnovat škole, Pepíčku.
4: A paní učitelko, víte, kdo to je Andrea?
3: To nevím. Možná byste se měla víc věnovat svému manželovi.
0: Pepíček ví víc, no, než měl.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 000 korun.
1: 50 000 korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
6: rodina,
7: destinace,
6: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo.
1: A berte jackpot přes 50 000.
2: 50 000 korun.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
8: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
9: We were staring down disaster. That night we almost caught.

0: 5:30 jedné, hezké nedělní odpoledne s Frekvencí 1. Za chviličku už z muziky nabídneme Freddieho Mercuryho Siu, anebo taky skupinu Jelen.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale čerstvé dopravní informace, pozor na D2.
2: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D2 z Břeclavi na Brno. Mezi 12. a 9.5 km je provoz převeden do protisměru a vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Zpomaluje se na 15. kilometru a zdržíte se 15 minut. 5 minut se zdržíte na D1 ve směru na Brno od Prahy u Velké Bíteše. Mezi 163. a 168.5 km se v levém jízdním pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A pozor, stýjte na D1 ve směru na Prahu. Na 39. kilometru stojí na krajnici odstavená dodávka s defektem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak opatrně a šťastně dojeďte.
3: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

0: Frekvence 1 a 12 hodin 40 minut. Krásné odpoledne vám přeju z Frekvence 1. Já už tady mám ve studiu svého parťáka Máru Maláška. Máro, včera jsi tu nebyl, kde jsi se flákal?
1: Kde jsi včera byl?
0: Kde jsi včera byl?
1: Jo, já jsem byl na veselce a vidíš, to tohle je zrovna shodou okolností taky taková svatební písnička, teda ne jako ta úplně novomanželská, ale ta juchací. A to ti byla
0: netancuj ten první tanec.
1: Českým, já už tady jedu nohama, to nemůžeš ovlivnit ani zastavit. To ti byla normálně svatba novomanželé koutní, jak já osobně říkám Kotňasovi.
0: Aha, okej.
1: Okay. A v českým ráji moc hezky. A člověče, tam ti normálně, ženík měl připravený překvapení pro hosty. Mm-hmm. Je teda jenom řekl, přijede kapela, zaříce podle toho, domluv se s nima.
0: Dobře.
1: Tak já, ale jasný, přijela kapela, teď to tam celý rozdělali. Kapela teda, jmenují se Valdovi Matušky, ale to je taková jako zábavovka.
0: Aha, to
1: ale pozor, jo. Zpěvákem té kapely, nebo jedním ze zpěváků je Jirka Štrébl. Herec z ulice, on tam hraje Miloše, Zedníka.
0: Ale takhle, kdyby jsme řekl jako Jirka Štrébl, tak nevím.
1: Nevíš,
0: jo,
1: ale Miloš Štulice, bývalý manžel Vandy Hybnerové, víme. A to ti byla milá, ježiši.
0: On tam zpívá, nebo?
1: Jasný, zpívá
0: na nějaký nástroj?
1: No, možná měl lžičky v ruce.
0: Skleničky taky.
1: Lžičky, na to se dá taky docela dobře zahrát. Tak to tam měl, no to ti byla milá, všichni skákali z pocení až na járku. No, svatba jak má být, no.
0: Ty jo, tak vidíte.
1: Takže
0: tak to
1: nebo manželé koutní, tak ty tomu teda jako umí vytnout. Musím teda říct, že se umí bavit, jako paráda.
0: Ty jo, takže prostě prošoupali jste kecky, užili jste si to, bylo
1: na
0: to velký.
1: Že to byli teda jako už jako manželé, jako oba dva, myslím si teda, Láďovi určitě přes 40.
0: Mm-hmm. No tak to jsou v nejlepších letech, ne?
1: Novomanželka lekce pokulhává za ním.
0: Ale, když jsme u těch svadeb, jo, tak to stojí hrozný ranec,
1: jo, to je
0: dělat
1: baťok,
0: svatbu,
1: no,
0: proto se lidi neberou, že jo?
1: Taky. No, ale dá se to udělat i jako skromný, ale je dobrý, když na to člověk
0: takhle,
1: jako
0: dá se to udělat skromný, ale když máš prostě pozvat 80 lidí, tak jo, jak to můžeš dělat skromný, že jo? Prostě, jo? A všichni musí prostě hladový krky, že jo? Musíš to nakrmit a to. No, přátelé, každopádně, kdyby náhodou jste plánovali takovou svatbu, teď o prázdninách nebo kdykoliv, no tak my Frekvence 1 vám na ní můžeme celkem slušnou sumu přispět. Protože v jackpotu posledního slova je 55 500 korun. To už je jako slušný.
1: To by šlo?
0: No.
1: S tím by se dalo něco vymyslet.
0: Ano, takže zítra ráno se můžete dovolat hned po 7 hodině do studia Frekvence 1, uhodnout poslední slovo na konci věty Pepe Vrtala, alias Fotra na tripu. No a prachy můžou být vaše.
1: Vidíš, to mě nenapadlo, to poslední slovo přepočítat na veselku.
0: No vidíš to, no vidíš to. Tak každopádně budeme vám držet palce a nápovědy můžete taky vidět na našem webu Frekvence 1. Teď už Mára Malášek.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: frekvenci 1 z toho nejlepšího, taky Lambada, no a do další hodiny, no tak David Guetta, Anaka, a nebo MC Sar a The Real McCoy.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Katkou Vavřínovou.
4: Hezké odpoledne. Německá policie požádala Česko o pomoc kvůli včerejším útoku. České lékárny vyřizují e-recepty ze zahraničí a provoz brzdí na D2 před Brnem. Německá policie při pátrání po pachateli či pachatelích útoku na akci za práva komunity LGBT+ v Berlíně požádala o spolupráci i policisty ze všech okolních zemí, včetně České republiky. Informoval o tom dnes bulvární list Bild. Česká policie na síti X uvedla, že nemá poznatky o tom, že by se podezřelý nacházel v Česku. S německými kolegy je v kontaktu. Podle české diplomacie nejsou informace o tom, že by se útok v Berlíně nějak dotkl českých občanů. K dispozici je ale tísňová linka. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Napsal to web veřejnoprávní televize. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Více k tomu řekl mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
5: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj.
4: Fotbalisté slavistické rezervy v úvodním kole druhé ligy remizovali s Příbramí 2-2. Hosté po 21 minutách vedli 2-0. Pražané ale na Žižkově, kde od nové sezóny hrají své domácí zápasy, na přelomu poločasu srovnali.
3: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: Neděle je nejteplejším dnem týdne. Denní maxima se zastaví mezi 27 až 32 stupni a bude převážně oblačno, zejména v severní polovině území čekáme odpoledne zpočátku většinou polojasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky, a to hlavně v jižní polovině území. Večer je šance na srážky vyšší, ojedinělé se objeví taky bouřka.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Komplikace hlásí z D2.
7: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D2 z Břeclavi na Brno. Mezi 12. a 9. a půl tým kilometrem je provoz převeden do protisměru a vozovka zúžena na jeden jízdní pruh. Zpomaluje se na 15. kilometru a zdržíte se 15 minut. 5 minut se zdržíte na D1 ve směru na Brno od Prahy u Velké Bíteše. Mezi 163. a 168. a půl tým kilometrem se v levém jízdním pruhu pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A pozor, stojíte na D1 ve směru na Prahu. Na 39. kilometru stojí na krajnici odstavená dodávka s defektem. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Je 13 hodin a skoro 4 minuty k tomu. Na frekvenci 1 už je připraven Mára Malášek.
0: Jo, připraven, už jsem se jí rozmluvil. Ze 23 hmity, 2 dřepy. To víš, abych nezakrněl takhle. No a podíváme se na to, kam by se dalo vyrazit. Počasí teda, jak říkáš. Budou tam nějaký přehánky, občas jsem tam nějaký škraloupek, no. Ale myslím si, že když se podíváme už do příštího víkendu, tam by to mohlo být ve svými na kráse.
4: To bude Amerika.
0: Já šumem spray. Panečku, to by bylo. To bylo. To bude.
4: No.
6: To nejlepší z
8: nejlepší z muziky
3: a Marek

0: U nejlepší hudební kulisu se vám stará Frekvence 1. Máme 2 minutky po čtvrt na 2. No já jsem sliboval, že společně vyrazíme taky někam, no taky někam za zábavou. Tak příští víkend, přátelé, pokud máte rádi závody dračích lodí, to jsou takové ty lodě, kde sedí třeba, nevím, 8, 11, 12 veslařů, jeden mlátí do bubnu, je tam připevněná hlava draka a jedou a už se závodí. Tak v tom případě nezapomeňte příští víkend vyrazit na závody dračích lodí do Telče. Ano, do Telče. Pokud byste náhodou chtěli na divadelní pouť na Svojanově, tak tady určitě bude na hradě velká zábava. Otevřené sklepy, tak ty chystají v Jaroslavicích, to je taky jižní Morava. No a přátelé, potom ještě nezapomeňte, taky kdybyste náhodou, ale opravdu čirou náhodou zamířili na Olomoucký kraj, třeba na Plumlov, tak tady budou mít šermířský víkend. Pak jsem pro vás taky ještě našel fantastickou akci, která se jmenuje Večerní prohlídky ruční papírny Velké Losiny. To je taky Olomoucký kraj. A pokud byste se chtěli podívat, jak to vypadalo, když obléhali rytíři třeba nebo potřebovali dobít nějaký hrad, tak bitva na Mělníku aneb 14. bitva rytířů Mělnických, tak na tu vyražte do Středočeského kraje do Hořína. Tam se to pomele. No ale kdybyste spíš raději vyrazili někam za muzikou, no tak zůstaňte u Frekvence 1. Já hnedka budu servírovat Marka Ztraceného.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: před půl druhou na frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky Tina Turner. No, jak to vypadá na silnicích? Pojďme to raději prověřit hned, než do něčeho vlítnete.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D8 ve směru na Německo. Od 25. po 41. kilometr probíhají práce na silnici a provoz je veden pouze jedním jízdním pruhem. Do kolony se brzdí na 23. kilometru a zdržení přes půl hodiny. Pozor si dejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Na 29. kilometru došetřuje policie nehodu dvou osobních vozidel. Zdržení okolo 5 minut. A s 10 minutami navíc počítejte na D1 před Brnem od Vyškova. Do kolony se brzdí na 200. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Frekvenci 1 jste nejlepší muziky. 12 věci a jejich andělé za 4 minuty bude 3:15. To už se pomalu ale jistě taky blížíme ke zprávám, které připraví Kačka Vavřínová, ale do té doby ještě slíbený David Guetta, Eros Ramazzotti a myslím, že se vejdou i Rednecks.

0: frekvenci 1 z toho nejlepšího Rick Astley a do další hodiny Sugarwave. Taky bych dal šanci Danu Landovi.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: No za málo, to je jasný. A bude i Phil Collins. No, oni mají kluci společného kadeřníka.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Kačkou Vavřínovou.
4: Pěkné odpoledne. V nemocnici v Rakousku zemřel Čech, který v sobotu havaroval na dálnici A9. Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště Praha na burzu a stále se zdržíte na D8 i D1. V nemocnici ve Štýrském Hradci zemřel 50-letý Čech, který v sobotu s rodinou havaroval na dálnici A9 u sjezdu na Lébring. S odkazem na místní policii to dnes uvedla agentura APA. Muž podlehl zraněním v sobotu v podvečerních hodinách. Při nehodě byly zraněny také jeho manželka a dcera, které byly rovněž převezeny do nemocnice ve Štýrském Hradci. Závažnost jejich zranění agentura neuvedla. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. Dnes to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra. Po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici dnes dva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazachské stepi, informují o tom zahraniční tiskové agentury. Silničáři musí znovu připravit podklady pro posouzení budoucí silnice Českým rájem. Její budování se tak odsouvá pravděpodobně až o 3 roky.
5: Jedná se o spojnici 1/35 mezi Turnovem a Úlibicemi, která budí vášně kvůli protínání Českého ráje. Minulý ministr životního prostředí zrušil posouzení vlivu na životní prostředí. Nepomohl ani slib jeho nástupce Macinky, který chtěl zvrátit rozhodnutí svého předchůdce. Nejvyšší soud dal totiž rozhodnutí Petra Hladíka za pravdu. Ředitelství silnic a dálnic tak nezbývá nic jiného, než se vrátit na začátek a vše připravit znovu a lépe. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Tenistky Lucie Havlíčková a Laura Samson titul ve čtyřhře na turnaji WTA ani letos nezískaly. Ve finále na štvanici dnes podlehly nasazeným čtyřkám Britce Dartové a Lumsdenové 2x4-6. Utkání prohrály za hodinu a 28 minut. Turnaj vyvrcholí teď po 14. hodině finálovým duelem dvouhry, v němž nastoupí Rakušanka Lili Tagerová s Ukrajinkou Dariou Snigurovou.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Ještě místy je jasno, později odpoledne bude oblačnosti přibývat, výjimečně se objeví přehánky, večer může pršet víc a taky zabouřit. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Provoz brzdí na D1 a D8.
6: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D8 ve směru na Německo. Od 25. po 41. kilometr probíhají práce na silnici a provoz je veden pouze jedním jízdním pruhem. Do kolony se brzdí na 23. kilometru a zdržení přes půl hodiny. Z důvodu dopravního omezení se zdržíte také 15 minut mezi 216. a 212. kilometrem na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno u Holubic. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A krátce po 14. hodině už má na frekvenci 1 slovo Mára Malášek.
0: My se společně v této hodině podíváme na toliko banální věc, a to je stříhání nechtů na noze. Ty se směješ, ale
4: já
0: pozor.
4: Já jsem si na něco vzpomněla.
0: Aha. A můžeme si to dát ven? Můžeme, viď? Můžeme. Tak si to ve vstupu dáme ven. Já jsem věděl, že toto téma zarezonuje.
7: To nejlepší z muziky.
3: Amen.

0: Za necelé dvě minutky čtvrt na tři na frekvenci 1, taky Phil Collins, jak jsem říkal, jak jsem slíbil, a taky jsem zároveň zmínil, že se podíváme na tak banální věc, jako je stříhání si nechtů. A Kačenka se hnedka rozpomněla na jednu historku, kdy jako ostříhat si nechty na ruce, dobrý, spousta lidí si je pokusuje, potom zapiluje, ta taktika je různá, že jo, dámy většinou volí manikúru, tam se o to postarají, vždycky všichni, velmi jako hbitě, podle toho, kolik tam člověk jako, jaký pustí chlup, že?
1: No.
0: Podle toho je ta kvalita, no ale, je jisté pravidlo, že jakoby nechty na rukou se zastříhávají do obloučku.
1: No jako jo,
0: na
1: ale
0: rukou,
1: můžeš,
0: na rukou.
1: A můžeš si to ale zvolit samozřejmě.
0: To je jasný, ale akorát teď chci jako poukázat na to, že na nohou, tam by se to mělo dít vlastně tak jako, že by ten nehet měl být ustřínutý rovně, aby se zabránilo tomu zarůstání, který je teda mimochodem velmi bolestivý. A mně se to teda nestalo, ale kamarád s tím byl dvakrát na pohotovosti. A je to jako, no a v létě se to úplně jako nehodí. No ale co ty jsi měla za historku?
1: No tak prosím vás, ono stříhání nechtů na nohách může být i jistá forma námluv, protože mně se to nestalo. To je zapotřebí říct, není to můj případ. Ale od svých přátel, tak řeknu spíš přítelkyň, jsem se doslechla, že takhle při námluvách, kdy to mezi tím párem je jako nejhezčí, takže přišel požadavek od muže, aby mu ta dáma ostříhala nechty na nohách. Samozřejmě, pokud by byla nějaká zdravotní indispozice, na tom není nic špatného, že jo? Ale tady žádná indispozice nebyla.
0: Je byl prostě jako zaplavený tím endorfinem a teď jako prostě jako vyvěděl, tak prosím tě, drahoušku, pojď mi ostříhat. No. Pojď mi udělat pedikuru.
1: Dneska je tak krásný den. Tak pojď.
0: A kolem toho palcem opatrně je podebraný.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: pohled na silnice komplikace, totiž hlásí D8.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D8 ve směru na Německo. Od 25. po 41. kilometr probíhají práce na silnici a provoz je veden pouze jedním jízdním pruhem. Do kolony se brzdí na 23. kilometru a zdržení přes půl hodiny. Z důvodu dopravního omezení se zdržíte také 15 minut mezi 216. a 212. kilometrem na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno u Holubic. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Čtvrtina na frekvenci jedna, taky vyloženě letní kousek Alexia. No a vystřídá i Ray Dalton, taky Michala Hrůza, anebo Šinet O'Connor. No a v celou se tradičně vrhneme nejenom na silnice, na zítřejší počasí, ale taky na zprávy s Kačkou Vavřínovou.

0: přidám i lehce rozebíratelné spoje, to jsou šrouby a matice. No a z takové té diskotékové klasiky Unique 2. No to v neděli, přátelé, nemůže chybět.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ty taky nechybí s Kačkou Vavřínovou.
2: Dobré odpoledne. Útok v Berlíně byl nejspíš islamistický terorismus. Zemřel výtvarník Milan Knížák a bouralo se na D1 u Brna. Sobotní útok při manifestaci za práva komunity LGBT plus v Berlíně byl podle všeho islamistický terorismus. Na tiskové konferenci na místě činu to dnes řekl německý ministr vnitra. Útok si podle něj vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Podezřelý útočník, 21-letý Abdul B., je stále na útěku. Podle ministra jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal řadu trestných činů. Radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů. Zároveň však budil kontroverze. Někdejší ředitel Pražské národní galerie a bývalý rektor Akademie výtvarných umění zemřel dnes ráno ve věku 86 let. Hradec Králové se může znovu těšit na pompézní balónové nebe. Akce se do města vrací po loňských úspěšných oslavách.
3: A město přichází zároveň s další dobrou zprávou. Akce pro desítky horkovzdušných balónů se prý bude opakovat nejméně do roku 2030. Hradec Králové už proto uzavřel memorandum o spolupráci. Jediný start mimo Hradec proběhne z letiště v Josefově. Balonáři tady budou soutěžit v honu na lišku. Vrcholem fiesty bude hromadný start všech 51 balónů. Ani letos nebude na akci, která proběhne od 2. do 6. září, chybět atraktivní hořáková show. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Kanoista Ondřej Procházka získal titul juniorského mistra Evropy na 500 metrů. Čerstvý mistr světa do 23 let na této trati Adam Rudolf se tentokrát na 500 musel spokojit s bronzovou medailí a nenavázal na sobotní triumf na kilometru. Kajakářka Barbora Janotová přidala na šampionátu mezi juniorkami k titulu na kilometru z poloviční trati rovněž bronz.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Odpoledne bude přibývat oblačnosti, výjimečně se objeví přehánka, večer může zapršet víc a můžou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na horách naměříme maxima kolem 23. A zítřek bude ještě teplý, přesto nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den týdne. Nejvyšší teploty v pondělí vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 28, na horách teploměry ukážou maximálně 16.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Pozor na hromadnou nehodu na D1.
5: Dopravní nehoda 3 osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na dálnici D1 u Brna na 192. kilometru ve směru do Prahy. V místě se tvoří kolona již od 196. kilometru a zdržení je okolo 20 minut. A z důvodu dopravního omezení se zdržíte na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Popojíždět budete mezi 29. a 35. kilometrem okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Ze zpráv je to vše, posloucháte Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: No, v této hodince, protože už jsme probrali pedikúru, a to mě teda překvapilo, že to dokáže někoho takhle jako vydráždit.
2: No.
0: Jo, myslím, že jsem to řekl dostatečně kulantně.
2: Perfektně si to řekl.
0: Podíváme se na snídaně, protože to by vlastně mohlo tak nějak následovat. Mm-hmm. A je tady 5 každodenních návyků, které při snídaní děláme jako špatně.
2: Aha.
0: Tak si projdeme 2 snídaní a řekneme si, co by si na tu snídaní vlastně měla asi možná dát jinýho.
2: Aha.
0: Co je dominantou tvojí snídaně? Co bylo dnes?
2: No, dominantou je to, že si vůbec nějaká snídaně je.
0: Já jsem si to myslela.
4: To nejlepší z muziky. A Mar-

0: Favil navždy mlád. No a proto, aby byl člověk navždy mlád, tak je potřeba tomu jít trošičku naproti. A to hlavně, jak se říká, hlavně snídaní, protože ta dělá den, že jo?
1: Ano.
0: A my jsme si říkali, že si teď projdeme několik zásadních chyb, které děláme při snídani, aby jsme se jaksi toho... toho krásného mládí dožili i ke stáru. Tak. A my jsme si říkali, že bychom si to mohli tak nějak vyzkoušet a porovnat to na snídaní Kačenky Vavřínové, naší fantastické zprávazky. Tak dnešní snídaně byla taková chudá.
1: Ta nebyla žádná, to se přiznávám.
0: Taková nanicovatá.
1: Když zavzpomínám včera, tak ano. To jsem si dala banán, kotyč.
0: Ano.
1: A takový ty krekry.
0: No.
1: No, ale já třeba jako miluju branče, jo, ale prostě vlastně prakticky moc nesnídám.
0: Tak to je ale chyba. To je jedna z těch
1: klíčových... No já si myslím, že už jsem prakticky mrtvá, povídej.
0: Ne, prosím tě. No. Muerte nevěsta, jako jaký není špatný v Španělsku, co by za to tamhle kucí dali. No, to, že nesnídáš, tak to je jako jaksi hlavním bodem tady těchto pěti výtek. Potom taky to, že jíme málo bílkovin a vlákniny, což ale ty jsi zdala ten, jak já říkám, s oblivou kotáge. Tak to jako dobrý, to by bylo fajn. Potom bychom mohli popojet, chodí se pozdě spát, to taky chodíš pozdě spát, že?
1: Chodím.
0: To je tak zhruba
1: kolik? Kolem půlnoci,
0: ale zase časně vstáváš, že?
1: Tak.
0: Tak to je popojí špatně, když se to takhle jako sejde. Potom taky to, že člověk jako trpí chronickým stresem, to my si můžeme poskočit hned, to se u nás v práci vyskytlo jenom loni a nikdo si toho nevšiml. Pije se málo vody?
1: A tak to já se snažím, to takhle pro ty, co málo pijou, radím, začněte se hýbat, choďte do fitka, protože tam žízeň určitě mít budete.
0: Tak, kor teďka v létě.
1: Tak.
0: To teda člověk vyprahlej jak Sahara. A nebo ještě taky jedna z hlavních chyb, to, že se začíná den sladkým nápojem, že si dáváš sladký čaj.
1: Aha, a co kafe? Je tam něco o kávě?
0: No, ta káva by tam vlastně měla být až někdy jako po snídani, až spíš ke svačně. A ty začala den kávou, sladkou, je
1: já
0: to tak?
1: Já začínám vždycky den kávou. A asi ani nepomůže to, že si tam žádnou kostku cukru nehodím, co?
0: Takhle ty se odbýváš, jo? Safra, podívejte se, chodí spát pozdě, brzo vstává a ještě si takhle potrhuje od hůl. To je neuvěřitelný. To je ženská, jak má pít.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Frekvenci 1 jenom ta nejlepší muzika. Za malý moment tak je Jennifer Lopez nebo Parta Krištof. A to byste nevěřili, doprava začíná houštnout na D1, ale pozor na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Vždycky to bývá obráceně.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda 3 osobních vozidel blokuje levý jízdní pruh na dálnici D1 u Brna na 192. kilometru ve směru do Prahy. Místě se tvoří kolona již od 196. kilometru a zdržení je okolo 20 minut. A z důvodu dopravního omezení se zdržíte na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Po pojíždět budete mezi 29. a 35. kilometrem okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: čtvrtě na 4 Aerosmith a jejich Crazy. No, přátelé, pojďme se taky podívat tak trošičku do terénu. Každou neděli až do 2. srpna vyráží totiž můj milý kolega Ondra Albrecht za posluchači na výletní místa po celém Česku. Dnes do Náměště nad Oslavou a rozdával tady letní dárky od doktora Maxe. No, tak se teda s Ondřejem pokusíme spojit, já už ho tady vytáčím, tak snad to všechno vyjde. Ondro, slyšíme se?
1: Nazdar do studia, tady Ondra, no Frekvence 1 a doktor Max opět vyráží mezi vás. Dneska se hlásíme s Náměště nad Oslavou, kde jsme na Masarykově náměstí, kde jsme přivezli samozřejmě všechny produkty, které se hodí k létu. Jsou tam náplastě, taky třeba opalovací krémy, případně hroznový cukr, všechno, co se hodí mít sebou baťušku, ale ještě k tomu taky poukaz na nákup produktu doktor Max v hodnotě 1000 korun a ten už ode mě dostane kdo?
2: Evča, ahoj.
1: Evčo, přičem vás zastihli tady na náměstí.
2: My jsme si sem vyrazili na výlet s dětma, už jsme si dali zmrzku a ještě máme v plánu jít k řece tady se projet na kole.
1: No já vidím, že mají vaše děti taky helmy na hlavě, takže tam možná nějaký karambol hrozí, že jo? Tak to se určitě bude hodit třeba nějaká voděodolná náplast, ne?
2: To je jasný, určitě budeme rádi, když bude moc něco využít a určitě se to hodí, je to skvělý.
1: A už třeba víte, co byste si tak jako pořídili, já nevím, nějaké vitamíny nebo takhle doplňky, co se hodí na léto? Už to bude na dovolený?
2: Chystáme se na dovolenou a vidím to asi na nějaké ty vitamíny, ty se vždycky hodí, takže to bude skvělý.
1: Já si myslím, že na dovolenou se tam vybavíte nádherně. Užijte si zbytek neděle, my vám přejeme krásný víkend.
2: Moc děkujem, vy taky, mějte se.
1: Tak tímto je Náměstí nad Oslavou za náma a my se příští víkend opět vydáme někam jinam. Poslouchejte Rádio Frekvence 1, ať víte, kde to bude. Ahoj.
0: No tak nazdárek, tak šťastnou cestu domů. Evě samozřejmě ještě jednou gratulujeme a přátelé, vy nezapomeňte příští víkend opět poslouchat Frekvenci 1. Třeba Ondra totiž zavítá zrovna do vašeho kraje, tam, kde to nebudete mít daleko. No, nezapomeňte taky, že partnerem soutěže je doktor Max, který vás vybaví na léto a tak nejlépe u sebe v lékárnách doktor Max a můžete s jeho výbavou vyrazit třeba k vodě, na výlet nebo na nějakou aktivní dovolenou, anebo třeba úplně klidně i na festival. No, v lékárnách doktor Max vám navíc rádi odborně taky poradí, pokud si nevíte rady. No, víc informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.

0: Frekvenci 1 také Kamufláž a do další hodiny Luis Capaldi, opět Radeček a nebo Laura Brenegena.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Kačenkou Vavřínovou.
4: Dobré odpoledne. Meteorologové ráno zaznamenali na českém kouř z požáru ve Francii a Španělsku. Pražskou štvanici ovládla tenistka Tagerová a provoz brzdí na D1 směrem na Prahu. Meteorologické přístroje dnes brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů. S nimiž teď bojují Francie a Španělsko. Uvedlo to Český hydrometeorologický ústav na Facebooku. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Napsal to web veřejnoprávní televize. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi z e-recepty většinou míří do Chorvatska. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Více k tomu řekl mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
5: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj.
4: Tenisový turnaj WTA v Praze na Štvanici vyhrála 18-letá Rakušanka Lili Tagerová. Ve finále porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6 a 6-2 a kordista Martin Rubeš skončil na mistrovství světa v Hongkongu 21. nejlépe v kariéře. Další člen bronzového týmu z olympijských her v Paříži Jakub Jurka obsadil 34. místo.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Místy máme ještě jasno, později odpoledne bude oblačnosti přibývat. Výjimečně se objeví přehánky, večer může pršet víc a taky zabouřit. Nejvyšší teploty vystoupí dnes až na 32 stupňů a zítřek bude ještě teplý, přesto nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den týdne. V pondělí naměříme 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Nedělní provoz brzdí na D1.
6: Nesouvislá kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut z důvodu dopravního omezení u mostu Šmejkalka na dálnici D1 z Brna na Prahu. Popojíždět budete mezi 41. a 22. kilometrem. A se zdržením okolo 20 minut počítejte také na dálnici D1 z důvodu dopravního omezení mezi 213. a 208. kilometrem z Vyškova na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A po zprávách vás od mikrofonu Frekvence 1 zdraví Mára Malášek.
0: No tak to já zase zdravím všechny, kteří mají tu trpělivost sedět právě teď za volantem, ale já vím, je neděle, jinak to nejde, člověk by se jinak domů nedostal, nebo on by možná mnohdy ani nechtěl, že? Se jako dostává domů v neděli.
4: Někdo se třeba vrací jenom v neděli, takže se vlastně nevrátí.
0: Vidíš to, ale pozor, to má hlubokou myšlenku. To není plácnutý jen tak z plezíru, to si musím zapamatovat. No ale teda, ty jsi říkala, že zítra počasí nic moc.
4: No nic moc, nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den týdne, ale Teploty příjemný 20 až 25 stupňů, jižní Morava až 28.
0: Takže taková malinko jako prádelna. Teplo bude, ale k tomu ještě jako pršet.
4: No.
0: Takže lehko. No, já tady mám totiž od Míry s Janou taky tip na výlet. U Hradce Králové, tak nevím, jestli to bude jako ideální třeba. Ale když to nevydrží až do víkendu, tak by to myslím šlo, ne?
4: No, co? To víš, že jo.
0: No tak vyrazíme, nebo si aspoň dáme ten tip.
3: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: Další inspiraci pro vaše cesty. V aktuálním díle podcastu Jana a výlety na míru se vydáte tentokrát do okolí Hradce Králové, konkrétně do přírodního parku Orlice. Čeká vás tam procházka naprosto úchvatnou přírodou, která je plná mimochodem teda flory, tak i fauny.
1: Zrovna nedávno jsme šli po takový zahrádce, respektive po parku, a tam měli trsy levandule. A všude kolem těch levandulí lítaly ty motýly.
2: No jasně.
1: A já jsem říkala, že budu mít zahrádku, tak chci taky levandule. Tak nebyly tam jenom motýly, byly tam třeba i vosy a včely a čmeláci, ale jako hrozně hezký.
2: Já jsem šel minule kolem zahrádky a tam byly prsy. Dobře.
1: Prsy?
2: Jo, nechme to
1: být. Co to je za strana?
2: Nechme to být.
1: Co to je za zeleninu?
2: To je ovoce, to jsou takový dva jako...
1: Jako tam bylo obsluhná ožebes.
0: No tak teď už víme, kde má čmelák žihadlo. No, v této epizodě podcastu Jana výlety na míru nebude chybět ani doporučení na oblíbený lanový park v korunách stromu a zavítáte i do Třebechovic pod Orebem na světoznámý proboštový Betlém. Tak další epizodu tohoto fantastického cestovatelského podcastu, který vás zavede do přírodního parku Orlice u Hradce Králové, najdete na všech tradičních podcastových platformách, ale také i na našem webu frekvence1.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: Frekvenci 1, taky Laura Brenigan. Jak jsem slíbil, tak jsem ji dodal. No a komplikace už hlásí D1, takové ty tradiční nedělní.
1: Frekvence 1, doprava.
2: Nesouvislá kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut z důvodu dopravního omezení u mostu Šmejkalka na dálnici D1 z Brna na Prahu. Po pojíždět budete mezi 40. a 22. kilometrem. A se zdržením okolo 10 minut vlivem ústého provozu počítejte také na dálnici D1 u Brna. Budete po pojíždět mezi 187. a 183. kilometrem z Brna na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Frekvence 1, taky Jimmy Cliff, který se do nedělního odpoledne hodí, myslím si, že fantasticky, podobně jako Taylor Swift, Chinasky, anebo Spice Girls. To tak akorát vyjde, že se potom v celou vrháme na další čerstvé zprávy.

0: 3 hodin i Olgu Lounovou. A nebude chybět ten John Farnham. No playlist bez chybičky, to je fantastický, to nemá kam uhnout.
1: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Kačkou Vavřínovou.
3: Dobré odpoledne. Vláda se bude zabývat návrhem na silnější postavení zástupců národních parků. Normandské pláže a Olymp jsou na seznamu UNESCO a komplikace hlásí z D1 a D11. Neutrální postoj možná zaujme vláda k návrhu poslanců opoziční ODS, kteří chtějí posílit postavení zástupců obcí a krajů v radách národních parků. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Věcně příslušné ministerstvo životního prostředí podle ní své stanovisko k příslušné novele o ochraně přírody ve stanovené lhůtě nedodalo. Kabinet se má novelou zabývat v pondělí. Sobotní útok při manifestaci za práva komunity LGBT+ v Berlíně byl podle všeho islamistický terorismus. Na tiskové konferenci na místě činu to dnes řekl německý ministr vnitra. Útok si podle něj vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Nikdo z nich podle policie ale není ohrožen na životě. Podezřelý útočník 21-letý Abdul B. je stále na útěku. Podle ministra jde o německého občana s libanonskými kořeny. Známý herec Jiří Lábus celý život šel za snem být hercem. Dnes to řekl na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pořadatele filmové přehlídky.
4: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl jsem moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury, jo. A mám chalupu ve Volyni u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér.
3: Normandské pláže, kde se 6. června roku 1944 vylodila spojenecká vojska, řecké pohoří Olymp či starověká japonská města Asuka a Fujiwara, byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Mistr světa Lando Norris vyhrál stejně jako v loni velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Denní maxima vystoupí dnes až na 32 stupňů. Místy je polojasno, postupně se ale objeví přehánky, ojediněle i zabouří. A v pondělí čekáme proměnlivou oblačnost, déšť, mraku i srážek by ale k večeru mělo ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 28.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Provoz brzdí na D1 a D11.
6: Dopravní nehoda osobního vozidla s motorkou blokuje levý jízdní pruh na dálnici D1 na 38. kilometru z Brna na Prahu. Projíždějte opatrně. A na dálnici D11 na 80,5. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda z Hradce Králové na Prahu. A z důvodu dopravního omezení se zdržíte na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Budete popojíždět mezi 29. a 35. kilometrem okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A po zprávách vám nejen to nejlepší z muziky nabídne na Frekvenci 1 Mára Maláš.
0: No to budeme servírovat, o tom žádná. Olga Lounová, Falco a taky Dua Lipa, David Stipka, Avengers. No, je toho víc než dost. Já bych to nerad prokecel, což se u mě občas někdy stane. Ne často, ale zítka. Ale my bychom se měli podívat taky na další zastávku našich radiokempů. Ta už bude čtvrtá, už budeme v půli.
3: No, nakonec, když to utíká.
0: Že?
3: To je hrůza.
0: Tak co, děti? Už máte připravený barevný čtvrtky? Obalený sešity? Za chvilku to začnou prodávat, tak já bych byl raději připravený.
3: Raději připravený, ale předtím ještě se můžete zastavit třeba na čtvrtém radiokempu.
0: No, to je nápad.
3: A pak na pátém, na šestém,
0: no,
3: na sedmém a
0: jeden
3: na osmém.
0: Jeden lepší než druhý.
5: To nejlepší z muziky
2: a Marek

0: Skoro na klub přesně za minutku bude 17:15, no nejvyšší čas si představit taky čtvrtou zastávku v rámci našich radiokempů 2026. Už máme za sebou Hradec Králové Stříbrný rybník. Kači, jaký to bylo?
1: Mně se tam moc líbilo, počasí vyšlo krásně. To tady vypravím, jak kdybych psala dopis rodičům z Tábora.
0: Ano.
1: Bylo to moc povedený, krásný.
0: Před námi ale, přátelé, jak jsem říkal, čtvrtá zastávka. Tentokrát to ale bude 29. července, čili už jsme v půli celého našeho rádiového, rádiokempového snažení. Kemp Strážnice, taky důležitý zmínit. Mm-hmm. Ale přátelé, tady už to začne. Ve 14 hodin živý vysílání, tentokrát Zubka Ponížilová, Míra Michálek vás nechají nakouknout do toho svého hraního, jak Ondra Albrecht velmi rád říká, do té rádiové kuchyně. Tak jak se dělá to vysílání hraní, leč odpoledne? V 18 hodin se zapálí ohně, rozdají se uzeniny.
1: Mm-hmm.
0: No a v 19 hodin už to začne. Já tam, člověče, tady v té mapce, koho, že my tam máme?
1: Mám to říct?
0: No řekni.
1: Můžete se těšit od 19 hodin na Miraj.
0: Jo, ježiš, Miraj, vidíš, pamatuješ si jejich první šlágr?
1: Ne.
0: Ne tak.
1: Ano,
0: to je ono. Dítě robotí, tak to si myslím, že tím kluci, jako, nebo aspoň co já jsem zažil, že už jsem je teda párkrát slyšel, tím vykopávali, ale myslím si, že tam jako 100% zazdí i toto.
1: A to je krásná písnička.
0: To je letní srdcovka, k tomu se ještě přidá ten malinový sirup, co oni mají teďka novej.
1: To je takzvaný oplodňovák.
0: Prosím tě, a ve Strážnici tohleto? No oni v té Strážnici poslední dobou jsou takový urodiví, když tam přijede někdo z Prahy, ale myslím si, že naše návštěva, to bude sukces, to se povede.
1: No, nezapomenu
0: to. Přátelé, Tomáš Fíla ve své nejlepší životní formě, to budou soutěže, to budete koukat, to budete brečet smíchy, rozdávat se budou trička, brýle, všechno, co sebou máme, tak to většinou rozdáme. Mm-hmm. To my pak už nemáme z hola nic.
1: Sebe rozdáte prostě.
0: Taky. No. Je třeba Ivana, naše produkční, mi říkala, člověče, a kde máš to tričko, já jsem ti ho minulej kemp dávala, kde ho máš? Já jsem ho musel podepsat a odevzdat.
1: No.
0: Takový tam byli lidi, člověče, srdce. Já šel do nahatej. No, to jsem netušil, že se na to nějaký stane, ale zaplať pambu, že jsem se to ještě dožil v produktivním věku.
1: A dlouze se na to bude vzpomínat.
0: Yeah, já na to nezapomenu. Takže, přátelé, 29. července, kemp Strážnice, Miraj, no a taky Frekvence 1, no a my tam všichni budeme, tak přijďte taky, uděláme si to hezky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Půl šesté na frekvenci 1, tak je Bryan Adams, legendární kousek. Jo, už se nám to začíná pomalu listě štosovat na té jedničce, ale naštěstí to zatím není na dlouho.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nesouvislé kolony vozidel z důvodu hustého provozu vás zdrží okolo 10 minut na dálnici D1 z Brna na Prahu mezi 43. a 38. kilometrem. A před dopravním omezením u mostu Šmejkalka se zdržíte dalších 10 minut mezi 30. a 23. kilometrem. A na dálnici D10 se zdržíte okolo 10 minut před dopravním omezením mezi 22. a 16. kilometrem z Turnova na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvenci 1 také Queenie a Freddie Mercury a do další hodiny počítejte se Siou. Také s Barborou Polákovou. A přihodí mi i Ranger. No a přidávat budeme i zprávy.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Kačkou Vavřínovou.
2: Dobrý podvečer. Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště Praha na burzu. 30 hasičů likvidují požár lesa na Karlovarsku a provoz brzdí na D10 a D1. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. Dnes to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra. Bezmála 30 hasičů likviduje požár lesa a hrabanky u obce Hlinky na Karlovarsku. Je zasažená plocha 100x50 metrů. Podle informací České tiskové kanceláře hoří na zalesněném kopci nad obcí. Plamené hoření už není, dohašuje se, řekl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Oheň už se taky dále nerozšiřuje. Silničáři musí znovu připravit podklady pro posouzení budoucí silnice Českým rájem. Její budování se tak odsouvá pravděpodobně až o 3 roky.
3: Jedná se o spojnici 1/35 mezi Turnovem a Úlibicemi, která budí vášně kvůli protínání Českého ráje. Minulý ministr životního prostředí zrušil posouzení vlivu na životní prostředí. Nepomohl ani slib jeho nástupce Macinky, který chtěl zvrátit rozhodnutí svého předchůdce. Nejvyšší soud dal totiž rozhodnutí Petra Hladíka za pravdu. Ředitelství silnic a dálnic tak nezbývá nic jiného, než se vrátit na začátek a vše připravit znovu a lépe. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Několik tisíc lidí se dnes sešlo na pietní akci u Braniborské brány v centru Berlína, na které uctili památku ženy zabité při sobotním útoku při manifestaci za práva komunity LGBT+. Vyjádřili taky solidaritu se zraněnými, kterých je po útoku podle posledních informací 29. Tenisový turnaj WTA v Praze na Štvanici vyhrála 18-letá Rakušanka Lili Tagerová. Ve finále dnes porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6-6-2 a vybojovala premiérový titul na elitním okruhu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Postupně nám přibývá oblačnosti, výjimečně se objeví přehánka, večer může zapršet víc a můžou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 32 stupňů a zítřek bude ještě teplý, přesto nejchladnější a možná nejdeštivější den týdne. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě v pondělí naměříme až 28 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Krátce po 18. hodině míříme taky na silnice.
4: Nesouvislá kolona vozidel vás zdrží okolo 20 minut z důvodu dopravního omezení u mostu Švejkalka a hustého provozu na dálnici D1 z Brna na Prahu. Popojíždět budete mezi 42. a 22. kilometrem. A na dálnici D10 se zdržíte okolo 10 minut před dopravním omezením mezi 17. a 12. kilometrem z Turnova na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A po zprávách pokračuje vysílání na Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: 26. července svátek má Anička.
2: No.
0: To sedí.
2: Jo?
0: Už leta. Jo. Tak jim popřejeme a pokud byste přátelé, co nás posloucháte, měli třeba ve svém okolí někoho, kdo má narozeniny, rádi byste mu popřáli takovou, no a já bych rád řekl úplně nevšední formou, právě přes éter Frekvence 1, no tak směle do toho, 736 303 čtyřky, tam napište blahopřání, no, jak to vystřihnout, to už nechám na mě.
1: To nejlepší z muziky
5: a Marek Malášek.

0: na 7 na frekvenci 1, taky slíbení Erasure. No a než to rozjede kapela tým, pojďme poblahopřát dnes k svátku všem Aničkám. Toto jméno samozřejmě hebrejského původu a znamená milá nebo milostiplná. No a jak jsem slíbil, tak se pojďme podívat taky na slavné oslavence. Dnes, i když je to až s podivem, 59. narozeniny slaví kurýr Jason Statham. K tomu se přidává 83-letý Mick Jagger, taky 62-letá Sandra Bullock. No ale tím rozhodně nekončíme. Saša Rašilov dnes 54, tak všechno nejlepší i tam. No a pak taky 84 let, to byste nevěřili, Vladimír Mečiar. A ať to zakončíme nějak pozitivně, 53. narozeniny Karel Janeček. Tak všechno nejlepší, pánové.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Nothing Else Matters, to byla legendární píseň Metallica, teď je 10 minut. Po půl osmé máme tady svatou Anu, víme, co se říká, svatá Anna, chladná z rána. No a tím dneškem je vlastně označován bod, kdyby měly vrcholy denní vedra, ale rána a noci začínají být chladnější. Dny se krátí v přírodě naplno, probíhají žně. Tak to studené ráno, když jsem je dneska na moto v půl šesté, jsem zažil, ale pak se začalo rychle oteplovat. No a co se oteplování týká, myslím, že to bude zajímavé právě ten následující týden. A možná zase budou přepsány rekordy, protože na příští týden hranice 40 až 41 stupňů zatím stále není vyloučena. Podle předpovědí, a pokud by se tento scénář potvrdil, tak by mohlo jít taky o jednu z nejvýraznějších vln veder v historii měření u nás. No a proč míst, kde by teplota dosáhla nebo překročila 40 stupňů, by navíc mohlo být výrazně více než při vlně veder ke konci června 2026, na kterou si pamatujeme. Tak uvidíme, jak se to nakonec vyvine. Zítra schudne teploty kolem 25 stupňů a pak to půjde nahoru a vidím tam čtvrtek, pátek, sobota, zejména v pátek až 40 stupňů. Tak uvidíme, jak klapne právě tahle ta předpověď, která se na nás chystá. Hezké léto, hezké prázdniny vám přeji, posílám Jonas Bonn, Amy McDonald a taky Mirai a dokola.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Jaké je nejhorší jméno pro kluka?
1: Narazili jsme na anketu mezi mladými.
3: A pozor, fakt vás to překvapí.
1: Tak ráno kafe, kalendář a sas tady na Frekvenci 1.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubomír

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: Pinball, to byl Miley Cyrus, 20. hodina je tady a co dala neděle, s tím přicházíme právě teď.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
2: Dobrý večer. Policie v Berlíně našla podezřelého z útoku v Berlíně. Po fotbalisté Jablonce v úvodním kole první ligy porazili Olomouc 2-1 a provoz brzdí na D1 směrem na Prahu. Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+, uvádí deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit. Vládní koalice by měla napnout všechny síly k tomu, aby našla kandidáta do příštích prezidentských voleb, který porazí současného prezidenta Petra Pavla. V dnešní debatě na CNN Prima News to řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Poslankyně opoziční ODS Eva de Croa uvedla, že její případná podpora Pavla závisí na tom, kdo budou ostatní kandidáti. Známý herec Jiří Lábus celý život šel za snem být hercem. Dnes to řekl na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů, pořadatele filmové přehlídky.
3: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl se moc nezajímat. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury, jo. A mám chalupu ve Volyni u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér.
2: Fotbalisté Jablonce v úvodním kole první ligy porazili doma Olomouc 2-1 a vítězně se naladili na čtvrteční odvetu druhého předkola konferenční ligy proti Varaždínu. Hanáky poslal do vedení v 9. minutě Luis Lurving. Ve druhém poločase zařídili obrat Martin Cedidla s Janem Suchanem.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pondělí čekáme proměnlivou oblačnost, déšť, mraků i srážek by ale k večeru mělo ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě naměříme až 28.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Zdržíte se na D1.
4: Se zdržením musí počítat řidiči na dálnici D1 ve směru na Prahu. Poprvé se zpomaluje u Divišova, na 38. kilometru překáží nehoda v levém pruhu. Kolona sahá na 43. kilometr, zdržení téměř půl hodiny. 10 minut se popojíždí následně za chodce Rady. Provoz pomaluje omezení na mostě Šmejkalka. Brzdí se na 27. kilometru a silný provoz je také na příjezdu do Metropole v úseku mezi 17. až 10. kilometrem. Jede se 10 minut navíc. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
2: Ze zpráv je to vše. Slovo má na frekvenci 1 Milan Bílek.
0: A vezu vám taky hodně letních hitů, které tady budeme dneska rozdávat. Jedna vzpomínka už za malou chvíli, plus jedno výročí, které padá na ten dnešní den, 26. červenec s hezkým západem sluncem, jak se díváme. Tak za chviličku Arrestation a teď Alex Warren, On My Mind.

0: Co léto, to letní hit.
1: Mám pro vás ten další v dnešním nedělním večeru. Teď zpátky do roku 2009. Je tady hit Stereolab od rumunského producenta jménem Edward Maja. Byl to celosvětový klubový hit vydan právě v roce 2009. A tahle skladba se stala vlastně nějakou ikonou elektronické a taneční hudby, hlavně díky své nezaměnitelné akordeonové melodii. A to využívá motiv z jedné staré azerbajdžanské písně, která se jmenovala Bajtelar. Tak zpátky o hezkých pár let, Stereolab, tady je Edward Maja.

0: Modern Talking, o 9:30, tady je Frekvence jedna, svátek má Anna Aničky, všechno nejlepší vám přejeme. Tak zacílíme zase na rok 1986, polovina prázdnin právě tohoto roku a byl tady Peter Gabriel, který dorazil s hitem Sledgehammer. Byla z toho velká jednička, jak ve Spojených státech, tak i ve Velké Británii. Jinak u úspěchu alba přispělo taky to doprovodné video. Pamatujete si na ten klip, kde k oživení písně byla využita vlastně průlomová technika, takové hliněné malby, pixelace a stop motion animace. A tohle video získalo řadu ocenění, včetně rekordních 9 cen MTV a MTV Music Video Awards. Zkrátka dobře, právě Sledgehammer od Petra Gabriela byl nejhranější hit v roce 1986. A radost to poslouchat i po těch dlouhých letech. Jsem rád, že ho tady máme, Petra Gabriela, a čas od času ho samozřejmě pustíme do našeho playlistu, to je jasná věc. Tak za chvilku Ace of Base, Mandra, že tady je Luz Capaldi, I wish you the best.
1: I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been.

Sign, a to byly Ace of Base, tak chystáme se na poslední vlastně červencový radiokamp ve Strážnici na Jižní Moravě, kde je skvěle. Tak kdyby náhodou tam dorazíme 29. července a spolu s námi, tam budou taky Miraj, takže vás čekají ty největší hity a žejich, jo, téhle kapely. No a já myslím, že i tam bude samozřejmě to odpolední vysílání Lupky a Míry od 14. hodiny a samozřejmě v rámci radiokampu vysíláme opět živě přímo z kempu. No a jako vždycky nebudou chybět soutěže Kelínky štěstí a po 20. hodině myslím, že to pojede dál taky s Ondrou Albrechtem. Tak si nás dejte, my to pojedeme pro vás. Samozřejmě naživo od 14. hodiny až do 20. No a ze všeho nejlepší je, když budete na místě přímo osobně. Moc se na vás těšíme, počasí má být tropicky vyladěné, tak se stavte na další červencový radiokem. Teď David Guetta, Sia, Beautiful People.

0: Here with me, to byla Dido, 21. hodina, dáme si zprávy.
1: 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
2: Hezký večer, hasiči dohasili požár lesa na Klatovsku. Tadej Pogačar triumfoval na Tour de France a provoz brzdí na D8 směrem na Petrovice. Hasiči během dneška dohasili požár 5 hektarů lesa v kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet začalo v sobotu kolem 16. hodiny. Škoda bude kolem 1 000 000 korun, řekl velitel zásahu Aleš Pucifal. Příčina vzniku ohně zatím není známá. Na Klatovsku, kde jsou největší plochy lesů v Plzeňském kraji, jde podle něj o největší letošní požár lesního porostu rozsahem i nasazením sil. Policie v Berlíně potvrdila, že zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných. Jablonec nad Nisou pokračuje v rekonstrukci nejstaršího sídliště Šumava. V plánu je další etapa, která počítá s rekonstrukcí silnic, obnovou veřejného osvětlení, parkovacích ploch, chodníků i stání pro kontejnery na odpad, a to v oblasti ulic Březová a Spojovací. Město to přijde na zhruba 35 milionů korun. Více řekl primátor Miloš Vele.
3: Je to naše nejstarší sídliště. Ta revitalizace se dlouho připravovala a probíhá tam už několikátá etapa. Chceme, aby to sídliště bylo tak, jak má vypadat a jak si to lidi přejou, protože tam probíhá i řada konzultací s občany. Tvoříme veřejný prostor, upravují se komunikace, upravují se tam i hřiště a samozřejmě se snažíme tam, kde děláme definitivní povrchy, aby se tam udělali i nové sítě, aby se to potom nemuselo znova otevírat.
2: Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Dnešní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítřek bude ještě teplý, přesto nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den týdne. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Jižní Morava, tak tam naměříme až 28.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: 13 minut budete popojíždět na D8 mezi 86. a 83. kilometrem směrem na Petrovice. A problémy hlásí náš posluchač i směrem na Prahu.
4: Ahoj všichni posluchači, za Lotoušem směr Praha, stala se tam nahoda, asi motorkář narazil do auta, je to tam omezený, držíte se tam tak 5 až 10 minut. Mějte se, Jarda.
2: Děkujeme Jardovi za informaci, přejeme bezpečnou cestu s frekvencí 1, teď už má slovo Milan Bílek.
0: Hezký večer a šťastnou cestu vám a samozřejmě před tím dnešním nedělním večerem, vlastně posledním červencovým, který tady máme. My si dáme Bailando Luna, to bude další vzpomínka na velký hitparádový hit, už za malou chvíli, no a zmíním taky důležité narozeniny, které tady mám na zítřejší den, tak hezkou neděli, skupina Jelen.

0: Co léto, to letní hit.
1: Každé léto jich bylo nepočítaně, na některé se nezapomíná. Já si myslím, že kdyby Eurodance měl mít svoji hymnu pozdních 90. bylo by to, co si dáme právě teď. A to je Bailando, legendární letní megahit z roku 1998, který naspívala nizozemská zpěvačka Luna, tedy vlastním jménem Marie José van der Kolk. No a píseň původně pochází od belgické skupiny Paradisio. Ale tam to moc nedopadlo, ale právě od Luny z toho byl celosvětový fenomén. A vy si na to vzpomínáte, myslím, hodně dobře.

muziky. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Sáta byl Michael Field i s Bonnie Tyler před půl desátou. Tak kdo slaví dnes narozeniny? No jeden z nejslavnějších zpěváků a hudebníků všech dob. Je to Mick Jagger. Samozřejmě britský zpěvák, skladatel a frontman kapely Rolling Stones. Už v roce 1962 založil tuhle ikonickou kapelu, se kterou vydal desítky alb a velkých hitů. Třeba I Can't Get No Satisfaction, případně Lady J. My sweet Lady J. Většinu písní napsal společně s kytaristou Keithem Richardem a patří mezi nejúspěšnější autorské dvojice v historii a taky hrál v několika filmech a založil taky vlastní filmovou produkční společnost. No a navíc je znám svým bouřlivým životem. Má 8 dětí s 5 různými partnerkami. Jeho nejmladší syn se narodil v roce 2016. Mick Jagger právě neslaví narozeniny. Kapela Rolling Stones vydala nové album a bude se dál hrát a pojede se samozřejmě na turné a jede to dál a dál. Mick Jagger právě dnes slaví 83. narozeniny. Paráda, tak hlavně pevné zdraví a to i vám, pokud máte nějaký narozeninový večírek, třeba dnes, anebo máte před sebou v těch posledních červencových večerech, které jsou před námi. Už za chviličku Rednex, anebo Taylor Swift. Opelaj!
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Night Swimming a to byly R.E.M. tady na Frekvenci 1, když už to bylo o té noční koupeli. Já myslím, že je to schůdné, protože v noci a během brzkého pondělního rána nás čekají poměrně vysoké teploty, někde mezi 16 až 21 stupně Celsia, čili pokud máte nějakou myšlenku dát si noční bazén, noční koupel, tak počasí je skvělé. Teď tady vidím 24 stupně Celsia. Tak jak bude zítra, to se ukáže, ale já tady budu spolu s vámi. Tak po 18. hodině se na vás těším v dalším červencovém večeru. Už za chvíli Roxette, LP anebo Xindo X.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně. Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště Praha na burzu a v pondělí zaprší, naměříme až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Uvedl to deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit. Útok si vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. V neděli to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra. Známý herec Jiří Lábus celý život šel za snem být hercem. V neděli to řekl na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
5: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl jsem moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 a já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už si dopěčet povídky Vančury, jo. A mám chalupu ve Volině u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér.
4: Tenisový turnaj WTA v Praze na Štvanici vyhrála 18-letá Rakušanka Lilita Gerová. Ve finále porazila Ukrajinku Darius Nigurovou 7-6, 6-2 a vybojovala premiérový titul na elitním okruhu.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku. K večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 28. Tolik zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: Jaké je nejhorší jméno pro kluka?
3: Narazili jsme na anketu mezi mladými.
2: A pozor, fakt vás to překvapí.
3: Tak ráno kafe, kalendář a sas tady na Frekvenci 1.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Meteorologové zaznamenali nad Českem kouř z požárů ve Francii a Španělsku. České lékárny vyřizují e-recepty ze zahraničí a v pondělí zaprší. Naměříme až 25 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Meteorologické přístroje v neděli brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž teď bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav na Facebooku. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Napsal to web veřejnoprávní televize. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Více k tomu řekl mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfortjet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj.
1: Mistr světa Lando Norris vyhrál stejně jako v loni velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánka. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku, k večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 28. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně. Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště Praha na burzu a v pondělí zaprší, naměříme až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Uvedl to deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. V neděli to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra. Známý herec Jiří Lábus celý život šel za snem být hercem. V neděli to řekl na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
2: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl jsem moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 let, já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už v té době čet povídky Vančury, jo. A mám chalupu ve Volině u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér.
1: Tenisový turnaj WTA v Praze na Štvanici vyhrála 18-letá Rakušanka Lelita Gerová. Ve finále porazila Ukrajinku Darius Nigurovou 7-6, 6-2 a vybojovala premiérový titul na elitním okruhu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku. K večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 28. Tolik zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě, mám vítr slidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: Meteorologové zaznamenali nad Českem kouř z požárů ve Francii a Španělsku. České lékárny vyřizují e-recepty ze zahraničí a v pondělí zaprší. Naměříme až 25 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Meteorologické přístroje v neděli brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž teď bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav na Facebooku. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Napsal to web veřejnoprávní televize. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. České dráhy plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Více k tomu řekl mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V letošním roce budou dokončeny dodávky motorových jednotek Regiofox, lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km v hodině a už bylo dodáno také 36 vozů do ucelených 9 vozových jednotek Comfort Jet. Letos tak bylo nebo ještě během prázdnin bude dodáno celkem 94 různých vozidel pro České dráhy. Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj.
1: Mistr světa Lando Norris vyhrál stejně jako v loni velkou cenu Maďarska Formule 1 a připsal si první vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánka. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku, k večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 28. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie našla podezřelého z útoku v Berlíně. Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště Praha na burzu a v pondělí zaprší naměříme až 25 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policie v zahrádkářské kolonii v Berlíně našla muže podezřelého ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Uvedl to deník Bild na svých internetových stránkách. Zástupci berlínského senátu agentuře DPA potvrdili, že byl při policejním zásahu zabit. Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti letiště Praha na burzu. V neděli to řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra. Známý herec Jiří Lábus celý život šel za snem být hercem. V neděli to řekl na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde dostal výroční cenu Asociace českých filmových klubů.
2: Já jsem si opravdu celý život v podstatě šel za tím snem být herec a ty ostatní věci měl si moc nezajímavé. Mě nevadilo, že mám 4 z matiky a když matce to velmi chudince vadilo. Já měl takový zvláštní svět už jako dítě. Jo. Mě bylo třeba 12 let, já jsem hrozně rád čet. A já jsem třeba už chci dopěčet povídky Vančury, jo. A mám chalupu ve Volině u Strakonic. A já jsem si představoval v těch 12-13 letech, že jsem filmový režisér.
1: Tenisový turnaj WTA v Praze na Štvanici vyhrála 18-letá Rakušanka Lilita Gerová. Ve finále porazila Ukrajinku Dariu Snigurovou 7-6, 6-2 a vybojovala premiérový titul na elitním okruhu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle čekáme i bouřku. K večeru ale budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 28.